0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Pohodové ráno, probouzíte se do středy s datem 24. června a aktuální čas 5.57. Jsem se tak rozjela, až jsem dojela.
1: Další letní den, mimochodem teploty už budou letní, ráno jsme se shodli s Lenčou, alespoň v Ostravě, jako příjemně chladno na to, že je léto, co nás čeká v dalších dnech, tak si to užívejte, protože potom už nastanou i tropické noci a budeme vůbec rádi, já nevím, za ochlazení v příštím týdnu. No.
0: Já si myslím, že příští týden si velmi užijí sauneři, že bychom mohli začít chodit v těch prostěradlech a po ulicích se kartáčovat takovým tím kartáčem.
1: Ano, finská sauna na český způsob a nemusíte nikam chodit a nic platit, ale tak jako, jak říkáme, doufáme, to je zvláštní, že se těšíme na ochlazení, protože i máma mi včera říkala, byl letní den a říkala, dneska je nejchladněji v tomto týdnu.
0: Dokonce v neděli má být až 38. Mm-hmm.
1: Na některých místech republiky a to už asi není sranda, takže budeme si o tom povídat, ale hlavně vás provázet novým dnem. Lenča Líšková.
0: Radím se Bysl Bedná.
1: A čerstvé informace s Honzou Gavelčíkem.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi

0: středeční ráno u zpráv Radia ČAS přeje Honza Gavelčík. V gastronomii přibývá věrnostních programů. Využívá je už skoro každý druhý stravovací podnik. Jejich počet navíc rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. Nejčastěji se využívají papírové kartičky. Digitální řešení je ale rychle dohánějí.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji klesá počet obyvatel. V letošním prvním čtvrtletí jich ubyly více než 2000. Může za to hlavně úmrtnost. V kraji víc lidí zemřelo, než se narodilo. A z kraje se taky víc lidí vystěhovalo, než se přistěhovalo. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy Silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
1: Rádio ČAS Sport.
0: Čeští basketbalisté hledají náhrady za klíčové hráče. V červencových zápasech kvalifikace mistrovství světa se budou muset obejít bez pivota Martina Kříže. Po zraněném kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi tak vypadl ze hry další člen týmu. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by po celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 28 do 31 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu ČAS s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádiu ČAS. Hity, které milujete. Rádio ČAS. Hity, které milujete.
4: Tak ještě jednou hezké probouzení, možná práci, možná cestování, někomu usínání s Lenčou a Radimem na Rádio ČAS.
5: Krásné ráno vám všem. No a dnešní svátek bychom měli probrat. Já jsem si říkala, že ti... Ty to víš?
4: Tak ono se to všude skloňovalo, že bude ta magická svatojánská noc vlastně ze včerejška na dnešek, takže jako, co jsi chtěla říct, jenom tak to mě těší, protože jako vždycky, jak tomu funguje ten mozek a tak dále.
5: No ne, já jsem chtěla začít písní v podstatě.
4: Povídej, přání.
5: Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
4: No abych stejně řekl Jirka nejdřív, no, než by mi došlo, že Honza málem králem.
5: Honza málem králem.
4: No. A Jirka Korn, který mimochodem jakoby ve filmu zpíval, ale byl dabován, protože tehdy se filmařům teda nelíbilo, jak mluví, no. Myslím, Petr Svojtka ho mluvil, pokud se nepletu.
5: To už nevím, nevím. No každopádně všem Janům, Honzům, Jeníkům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
4: Hity, které milujete, a tady je důkaz, i ta pomyslná, bože, to nic. Co? To chytání se názvu písniček, ne.
5: Pomyslná co?
4: Kytička na vrch, jo, Miley Cyrus Flowers, to prostě říkám, já jsem řekl bože ne.

0: Krásné ráno, probouzíte se do středy s datem 24.6.6.05, aktuální čas.
1: Takže Honzíkům, Jendům, Jeníkům, Hanzům, nevím jak vám říkají, krásný svátek, je vás opravdu hodně. Jinak dneska máme napilno, nám to myslím uteče hodně rychle, protože po 8. hodině máme hosty, výjimečně i ve středu hosty. A v podstatě jsou to partneři taky naší soutěže Skřítku v poklad? Ne, Megaleto, Skřítku v poklad. Že jo, Skřítku v poklad, no jasně, protože vždycky každému, kdo hraje a pokouší se otvírat ty boxíky s penězi, tak i kdyby neotevřel žádný, tak dostává dárkový balíček od Investony. Takže dneska opravdu je o tom investování v 21. století, tak abychom tomu rozuměli i my dva.
0: Čeká nás středeční espresso a myslím, že to bude velmi zajímavé téma. Už myslím, že před 14 dny jsme měli takový první díl, takovou první vlaštovku a dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí.
1: Hodně jste se doptávali a jinak, jak už jsme naznačili, i dneska celkem za den 5 pokusů dobít Skřítku v poklad. Nálada Skřítka, sondáž?
0: Taková klasická, bych řekla.
1: Standardní, dajná, samozřejmě záleží to trošku na tom riziku a podobně, ale už jsme s Lenčou naznačovali, že hlavně zítra, to bude velké v naší soutěži. Takže tak. Počkejte si taky na první slovíčko v rámci tajemného léta, protože skládáme tedy v rámci megaléta tajemnou větu, celkem 4 slova, taky tohle se mezi 6. a 7. od Lenči a Radima dočkáte.
0: No a dneska hrajeme o 2 lístky, a já to schválně si to ještě ověřím raději, na Marka Ztraceného.
1: Na Letenské pláni. Letná, je to 7. srpna, říkám to dobře?
0: Je to tak, ano. No, tak Mark pozor. Ztracený na Letné, 2 lístky dneska odpoledne padnou právě za úplně celou tajemnou větu.
1: To se zavaří, Lenka, odpoledne. To bude nejenom horko venku, tak tady u našich kolegáčků, nevím, kdo má směnu, ale teda přijde si na své. Takže jako je o co hrát, je o čem povídat, zůstaňte s námi a kdykoliv třeba i online na cazradio.cz.
2: Mám prostě o

0: Hrajeme hity, které milujete, naprosto úžasná, skvělá Eva Farná, třikrát dubla Eden a tohle byla její píseň. Já jsem zrovna teď jsem s ní slyšela rozhovor a ona říkala, že boky šly bokem, když napsala píseň Tělo. A že se tak nějak jako vyvinula a to tělo začala přijímat trošku lépe a že je to její velké téma. Tak to jsem tak chtěla říct pro zajímavost, když slyším boky jako skříně.
1: A je to krásné tělo, co si budeme povídat.
0: Ano, a vzpomenu si na Evu Farnou. Jinak ladíte Rádio Čas a dobré ráno, Moravo.
1: My jsme si kdysi říkali, že by bylo dobré jako stvořit nějakou appku, nějakou aplikaci na jen a pouze dobré zprávy. Ňuňám jsme tomu říkali,
0: ano,
1: že?
0: Ano.
1: Apka Ňuňám a na jednu takovou jsem včera narazil, to říkám, že se musím podělit. Je od sousedů z Polska, dokonce jsem musel googlit, jestli to říkám správně. Česky je to město Bohatyně, není moc velké, ale v podstatě městským strážníkům přišlo udání, že nějaký chlapec prodává prostě limonádu a že to je jako dětský prodej a dětská práce, prostě tam někde před barákem limonádu a že to by se neměl dělat.
0: A to jsem dělala
1: nějaká
0: taky.
1: Zapšklápaní, no právě. No a přišli tam ty... pak ti ukážu fotku strážnice, no a pointa byla taková, že si všechno limonádu skoupili.
0: Yeah.
1: Chlapec mimochodem byl na to všechno připravený, dokonce měl i bezpečnostní rukavice, jako ty hygienické a podobně. A ten důvod, ne jako, že by rodina byla chudá, ale nechtěl prýsosat ve 12 letech jako od rodičů s peníze na kapesné, na prázdniny a tak dál, tak šel touhle cestou. Takový prodej prý, pokud není pravidelný a všechno se hlídá hygiena, tak vlastně není zakázán. Takže to byl vzkaz pro takové ty prostě, kteří koukají z těch okén a jenom si chtějí stěžovat. Tady mám širu doprovodnou fotografii.
0: To je krásný, to je hezký.
1: Tak se to poslalo dál a mimochodem samozřejmě hit sociálních sítí a ne, že by se teda skládali na rodinku velké peníze, protože to nepotřebuje, ale chlapci nabídli třeba pár lidí několik letních táborů a nebo že mu zaplatí třeba knížky pro příští školní rok a tak dál.
0: To je pěkné, a to jsme dělali ale všichni. Já se taky pamatuju, že to byla taková ta fáze, kdy si to chceš vyzkoušet a prodávali jsme takové malé hry. Hračky, taky z kindervajíček a podobně.
1: My taky tam za barákem a podobně, no. Co, chybí nějaké?
0: Ne, mně chybí půlka.
1: To by chybí půlka těla. Torzo.
0: Půlka těla.
1: Aha, tak se musíme podívat, protože kdyby, já se teda zouvám v práci, tak kdyby na to sáhl, nebo šáhl, ne, jak se říká, šláplo, tak se mi protočí panenky.
0: Já jsem
1: panenky.
0: Se podívala na moje figurky z vajíček s překvapením, no. Mám tady už jenom nožičky, ale nevadí. Nožičky jsou taky fajn. No, každopádně tak mi tak přišlo, že jsme vlastně všichni to tak nějak zkoušeli. Ježišmarja. Tak od těch policistů je to velmi, velmi pěkné.
1: My dokonce jsme trhali jako za barákymi klacky a že jsou to klacky na opekání buřtu.
0: Ano,
1: jo, a to...
0: ano.
1: A ti dospěláci ale byli asi hodně uznalí, jakože to, že to brali s nadhledem, no.
0: A tak podle mě to každý zkouší a musí si to tak nějak prožít, tady tu prodejní fázi.
1: Tak díky bohu za tenhle ten přístup k věci, posíláme dál, stejně tak jako další muziku a hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete už od rána na rádiu. Čas 6.16, aktuální čas, no a samozřejmě nás můžete ladit kdekoliv po České republice a nebo kdekoliv po světě přes časradio.cz.
1: Máme za sebou magickou svatojánskou noc, tedy 24. i v řeči astrologie, tedy dvorního astrologa Milana Gellnera, tak schválně, jestli se tam ta středa nějak kouzelně projeví nebo ne.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude v mnohem obdobná jako úterý, ale s tím rozdílem, že ostré hrany karmických konfliktů se začnou zaoblovat. Hvězdy budou i nadále mimořádně přát zamilovanosti a prožívanému sexu. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou prožívat zdařilý den a možná i přívaly štěstí. Váhy se mohou těšit na úspěch v profesním životě a vodnáře čekají příjemná setkání. Berany pohladí po duši kontakty s krásou a uměním. Lvi prožijí dynamický a hravý den a střelci budou mít chuť flirtovat. Býkům pomůže překonat nedorozumění klidná hlava. Pany najdou svůj vytoužený klid a pohodu v ústraní, třeba u dobré knihy, a kozorozy by si měli dát pozor na přepínání svých sil. Ryby budou tíhnout k romantice. U štíru bude intuice fungovat na maximum, a radci si mohou brát věci v práci až příliš osobně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Honzu Monzíkům a vůbec všem posluchačům Rádia Čas pro pohodu, další muzika, hity, které milujete. No a naše společnost Lenča Radim je 6.22.
1: No a taky je léto, což znamená, že je to sezóna koupáků, dobrého jídla, zmrzlin, pití, no a taky grilování. Mm-hmm. Rádio, griluješ rád?
0: Negriluju. Já dokonce nikdy nebyl ani na oficiální grilovačce, ale pokud se sem jako ke mně něco takového na talíř dostane, tak nepohrdnu. A už jsem taky vyzkoušel všechny možné věci, no.
1: Ale u toho grilu úplně nestojíš.
0: Ne.
1: Ne, no, tak nic.
0: To by dopadlo. Mám říct, že jo?
1: Ne, tak jak. Protože teď je vyšla nová studie, podle které jsou muži, kteří grilují, vnímaní jako přitažlivější.
0: Velmi často stojím u grilu a griluju nejčastěji ananas, který speciálně kořením.
1: Jasně.
0: A potom bílé klobásky a taky stejky.
1: Jasně.
0: Jo, má no, to něco do sebe, když se podíváš na různé pořady a reklamy a tak dále.
1: Má, prý je to fakt sexy a věci i vysvětlují, proč je to sexy. Je to prý proto, že grilování může podvědomně působit jako symbol schopnosti postarat se o ostatní a přirozeně přitahuje pozornost okolí. Uh-huh. Takže si vlastně za hlavní hvězdu a navíc dodáváš jídlo, takže to je jako, to je vždycky nejoblíbenější člen skupiny.
0: Velmi často vlastně používá v reklamách, ať to na nějaké omáčky nebo třeba pivíčka, ano, přesně tak. Pánové jsou většinou sexy, ta rodina běhá kolem, ty manželky jenom tak koukají a oni tam to maso obrací a tak dále.
1: A tak nejlepší je, když je třeba nahoře bez a má jenom tu zástěru a tak, že jo, uh-huh. Protože vedro prostě. Uh-huh. No.
0: A všeobecně jako v rámci snídaně, kterou jsme ještě neměli, jako z grilu, co máš nejradši, nebo co si ochutnala?
1: Sýry a zeleninu.
0: No to vlastně sejra, ještě no. To je báječná věc.
1: Halumy.
0: Bože, jo.
1: Nebo grilované sýry. Mimochodem, mám pocit, že už tak jako lehounce se to začíná objevovat i u nás. Uh-huh. A to jsou veřejné grily. Myslím, že ve Štramberku jsem nějaký viděla, protože třeba v Austrálii je to úplně běžné. Tam je normální kultura toho, že lidi chodí ven a jenom grilují, takže ty grily jsou úplně na každém rohu, všude.
0: Stejně jako jsou u nás v uvozovkách jenom odpočívadla, kdy si na té dlouhé cestě dáme z toho chlebníku ten chleba s tím řízkem, takže něco podobného, prostě dojedeš na místo a no. Ogriluješ, jo?
1: Tak, no, takže tam jsou grily, no. Takže pokud chcete být sexy, to je vlastně taková rada pro dnešní den, pokud chcete být sexy a hot, pořiďte si grill.
0: A malý tip závěrem, možná tuto neděli a možná v Praze byste si mohli ugrilovat masíčko i na kapotě auta.
1: To 100%, 38 stupňů má být.
0: 6.24, hezký nový den.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
10: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
11: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokým
3: divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
7: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
7: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz. Přijďte si užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak jenom nezapomeňte, mimochodem krásné a pohodové ráno z Rádiem Čas. V této hodině začneme skládat tajemnou větu v rámci megaléta. Rozhodně si dáme i skřítka, protože i dneska otevírá své poklady, ale rozhodně se vás taky chceme na něco zeptat nejenom ráno, ale i v průběhu dne kolegáčkové, tedy dnes 24. června.
1: No a moc se těšíme na vaše příběhy, protože dneska se vás ptáme na to, abyste zavzpomínali na svůj největší trapas, co se vám kdy nějakým způsobem nepovedlo. Tak Ráďo, máš něco v záloze?
0: Nemám, já jsem, dokonce mi to včera vyskočilo, protože vždycky v podvečer nebo večer už to naskočí, aby lidi mohli napsat. Vidím tady dva příspěvky na Facebooku. Přesně řečeno, jako mám jich hodně, ale žádný takový jako... Pamatuješ, jak jsme, kdy to bylo předevčírem, vzpomínali na ty rodičovské hlášky výchovné, jo? A jak jsem řekl, prakticky nic a na konci směny jsme zjistili, že vlastně si to pamatujeme strašně moc, jo? Ale teď jako nic necinká.
1: Asi potřebujeme nějak rozjet, no tak já bych řekla, že... A tak to byl takový malý trapásek, to nebylo jako nic prostě to, ale víš, nevíš, jak Quasimodo a Desdemona, ne? To bylo hezké.
0: Jo, takhle, ty myslíš i ta vysílací a podobně,
1: no,
0: já jsem
1: myslel
0: v reálném životě, jo, že tak tam máme zářezů, že jo, přesně no. Tak, ano. To jsem typoval vlastně hlavní představitelku, ne, ze které...
1: Partnerku Quasimoda.
0: Jo, protože, jo?
1: No.
0: Jo, takhle. Aha, já jsem tam pletl toho Otela, že jo, nějak, nebo takhle. Mm-hmm. No hele, já si pamatuju z dětství, kdy se teda jako trošku ještě víc řešili ty děti v tom slova smyslu, jakože nesměli se nějak jako vymýkat. A párkrát se stalo prý, to jsem se dozvěděl až dospělosti, a to teda cením naše, že třeba si je volili do školy, že jsem paní učitelce chválil látku na šatech.
1: To je hezké.
0: No, tak... Chlapci to nedělali, že jo, takže to byl předvoj, tehdy se hodně řešilo, jako jestli si duhový nebo ne. A vím, že jednou to byla, já jsem chodil do zpěvu, Červený květ se to jmenovalo, a tam byla paní, která nás vedla, ale druhá, která hrála jenom ten klavír. No a to dítě s vkusem, jako ďábel nosí Pradu, jsem jí chtěl, to byla ta éra těch vycpávek.
1: Ano.
0: No a já jsem asi nevěděl, jak se to řekne, tak si dodnes pamatuju, že si mi řekl, že má hezké vložky.
1: Jo.
0: Jo, jako podobně. Tak vím, že byla rozpačitá, byla strašně hodná paní, jo. Ale to jsou takové, ježišmarja, toho se vybaví.
1: To jsou takové milé trapásky.
0: Uvidíš, až pojedeš z práce, kolik se ti vybaví věcí, no.
1: Já totiž jsem tu otázku četla a taky se mi nic moc nevybavilo a říkám, tyjo, kde jsem, co, kdy? No, každopádně...
0: Diskutabilní, vedu teď o tom řeči jako s pár známýma, já v poslední době jako věším prádlo jako nahulatý. A já jsem přesvědčen, protože to je taková jako malá loďie, ale ona je zděná tak nějak do půlky.
1: Ano.
0: Tak jakože nikdo nic nemůže vidět.
1: Jo, vidí, ale z vyšších pater.
0: Ano, a je se mnou diskutováno, že když jsem teda v tom zvýšeném přízemí.
1: Tak tě vidí jako... všichni.
0: Fakt?
1: No, z vyšších pater. No,
0: to neovlivní ta zeď, jako ta
1: ne.
0: Zítka?
1: Tak když se díváš z vrchu, tak můžeš mít zítku, kde chceš.
0: Takhle, oni moc jako nevidí, jo, to si přiznejme, ale jako...
1: A tak to je dobrý, tak možná už víme, proč na tebe včera ti dva muži mávali.
0: Mimochodem ten pán tam byl dneska to, on prostě po ránu kouří, ale v životě tam nebyl, tak nevím, jestli nepřistěhoval někdo nový.
1: A zase ti říkal,
0: ne, už jsem koukal na mě, no má jsem na mě koukal, tak já jsem řekl aspoň dobrý den. A má je tak, jako mě tak, jako když hlídací pes tě tak jako pozoruje, než projdeš.
1: Máš novýho kámoše?
0: Ne, to bylo takové ostražité pozorování, já jsem si dokonce říkal, jako si to včera neslyšeli,
1: no,
0: ale neříkal jsem nic, jako,
1: no.
0: Jako ne to, ne. Ale je zvláštní, víš, jakože v celé ty roky tam nikdo není a najednou tam v tom okně někdo je. Tak.
1: Někdo tam je a říká ti, dobrý den,
0: ne,
1: mějte
0: ne.
1: Hezké vysílání.
0: Teď právě už neříkal nic, tak jsem pozdravil já. ne, potom povím mimo záznam.
1: Je to trošku děsivé, každopádně, nás dneska nezajímají děsivé historky, ale spíš vaše trapasy, takže prosím vás, pište na Facebook Rádia Čas, anebo nějaká hlasovka se taky šikne na 776612800.
2: Rádio Čas. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Tak mi vlastně docvaklo v rámci dnešního tématu největší trapas, jaký jsem kdy zažil, že docela velký trapas zažil i pán v novém videu za ranní tým. Připomínám Facebook, Instagram, Rádia Čas. On je naštěstí ten políbený, že neví, jo, že se strapnil a podobně. To video se jmenuje Matematika pro blbce a mě moc mrzí v uvozovkách, jakože vás to hodně baví. Jo? Ale možná, že v tom videu těma lajkama jakoby oceňují, aniž bychom prozrazovali pointu, chytrost té dámy.
1: Ano.
0: Asi takhle, jo?
1: To by se mi hrálo velmi pěkně.
0: Dobře, takže Facebook, Instagram, Lenča Radim a nové video za ranní tým. Ale nejen to pro vás máme.
1: Máme pro vás také penízky, skřítku v poklad. Dneska začínáme trošičku dřív, protože už za hodinku a něco budeme mít vzácné hosty právě od našeho partnera Investony, se kterým hrajeme skřítku v poklad. Takže máme tady plno peněz a potřebujeme je rozdat právě teď.
0: Jo, skřítek dneska, jak jsme naznačili, alespoň za ráno v takové rozumné, normální, dajné náladě, takže je to trošku na riziku, trošku na vás. Nikdy neodcházíte s prázdnou, ale teď už si určí pořadí, Leni.
1: Tak dáme pátý v pořadí a dovolejte se právě teď na 7766 12 800.
0: Dobré ráno, Moravo.

0: Du.
1: A dneska vypadá tak normálně neutrálně skřítek.
0: Průměrný skřítek.
1: Skřítek Honza dneska.
0: Ano, přesně tak. No a kdo pak na lince, teď žádný skřítek, ale hráč nebo hráčka ve správném pořadí. Rádio Čas, dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Zdenka.
0: Zdení, jenom se chceme zeptat, už jste se pokoušela, přesně řečeno, pokud ano, tak to asi nevyšlo, ale jako už jsme se slyšeli ve skřítkovi?
2: Toto kolo ne, ale jak bylo před měsícem, no, před dvouma, tak ano, ale nebyla jsem úspěšná.
1: Díky, tak to dneska moc držíme pěsti.
0: Máte takhle, na jaké části to tehdy skončilo?
2: Tenkrát, já jsem moc riskovala, bylo to 1200.
0: 1200, jo, aha, jo, tam, no, tak co k tomu říct, takže dneska se budete držet jako víc při zemi, jo, nějak.
2: Jo.
1: Dobře,
0: tak uvidíme, co z toho bude, jdeme otvírat a říjte si to sama, když tak povídejte dál, jo.
2: Děkuju.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Dál.
3: 200.
2: Dál.
3: 300.
2: Dál.
3: 400.
2: Ještě jednou.
3: 500.
2: Tady to končíme.
1: Tady to vypadalo jako spanilá jízda. Zdení.
0: Jako z 1200 na 500.
1: Na 5, jo.
0: Já chápu třeba jako, já nevím, jak to zaokrouhlit a nejít přes 1000, jo, ale, jako, ale to jenom to jsou naše názory, že jo.
1: No jasně, tak jsme za.
2: Dobře, tak ještě zkusíme.
0: A i takhle v životě měníte názory? Dobře?
1: 600. Je tam.
0: Co teď?
2: Ale už končíme. Na půlku, stačí.
0: Ale no tak Zdení.
1: No tak Zdení.
0: Předtím 1200 a teď jenom 600?
2: Ale pak bude nic.
1: Ale tak, a jak,
0: a co vy víte?
2: Dobře, tak jdeme na to.
0: Ne, my se jenom ptáme, my nemůžeme.
2: Jo, dál.
3: 700.
0: 700 tam je taky.
1: Tak zůstaneme nebo zakolatíme?
2: Dál.
3: 800.
1: Zdeň čas rozjela.
0: Cože, co to bylo teď?
2: Ještě dál.
0: Už bylo dál.
3: 900.
0: Jak to řekl výrazně?
2: No. A tak naposledy už, ale opravdu naposled.
0: Chcete zaokrouhlovat, jo?
2: Ano.
3: Tisíc.
2: A opravdu končíme.
0: Fakt?
1: Jo, určitě jo. No.
2: Ano, ano.
1: Dobře.
0: Tak k té tisícovce, která mimochodem byla pro tuto chvíli maximální částka, jen tak na okraj. Získáváte i dárkový balíček od našeho partnera, od Investony. Mimochodem dva páni právě z Investony po 8 hodině dorazí a trošku nás obohatí ještě svými vědomostmi. V každém případě teda dala jste to na pána, nebo na paní.
1: Gratulujeme, ano.
2: Děkuju moc, děkuju.
0: No rádo se, užijte si to, mějte se hezky.
2: Taky, nashledanou.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Skřítkův poklad
6: na Rádiu Čas.
5: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
5: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš nulou.
3: Rozhodni se správně.
5: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
7: Hity, které milujete.
8: Radio Čas. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Pozor, velká slevová akce vtedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
12: Megaléto Rádia Čas. Megaléto
0: Rádia Čas. Shodli jsme se s Lenčou, mimochodem krásné ráno všem, že tento týden je to opravdu jedna úžasná výhra. Na druhou, včera jsme vás poslali, nebo tedy naši kolegáčci, na Hlučínskou štěrkovnu a dneska to ještě povýšíme jedním velkým pražským zážitkem.
1: Letenská pláň, Strpen, myslím, že 9. že?
0: 7.
1: Nebo 7.
0: To si dobře pamatuju.
1: 7. srpna Marek Ztracený, no a lístky v rámci našeho megaléta můžou být vaše.
0: Teď jenom nevím, ať nezmatem, jeden nebo dva kusy tam máme. Nevíš, nekoukala? Já to nevím, to se jenom ptám. Co je? Co je?
1: Já si myslím, že budou dva.
0: Jo, dobrý, nemenáte, ale hlavně to není naše starost. To není naše starost, to už vám vykomunikují kolegáčci v průběhu dne, ale prostě týká se to Marka Ztraceného, tak pokud se na vás nedostalo z různých důvodů, můžete skládat tajemnou větu a Lení, začni to slovo.
1: První slovo je poslouchám.
0: Souvisí to s námi, Rádio Čas, že jo, hity, které milujete, takže poslouchám. Zapište si, zopakujeme, no a potom dopoledne Aleš přidá další. Máte? Výborně, fajn.
12: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo! Na rádiu.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších problémů. S komplikacemi stále musíme počítat na dálnici D2 ve směru na Brno. Na úrovni 11. kilometru za odbočkou na újezd u Brna stojí odstavené vozidlo.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Podle nové předpovědi namíříme v neděli až 39 stupňů. Olomoucká radnice spustila web s pocitovými mapami. Zlatou hokejku poprvé vyhrál Martin Nečas. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropické horko bude pokračovat. Podle televize LTV Plus navíc bude ještě tepleji, než se původně myslelo. Největší vedro má být v neděli. Původně měly teploty vystoupat na 37 stupňů. Podle nové předpovědi ale namíříme až 39 stupňů Celsia.
0: Morava aktuálně.
8: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu prozradila radní města Andrea Hofmanová.
9: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách. Vedle toho také výuku KLIL, to znamená výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
8: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou co nejdřív. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zaměřují se na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování posílí jako podklad pro plánování rozvoje města.
0: Rádio Čas, sport.
8: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloreda. Druhý skončil v 58. ročníku, osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech. Dnešek bude jasný až skoro jasný a teploty se mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů. Tolik zprávy, po 7. pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: prostě si jako zkracoval pracovní směny.
1: A byl sám?
0: O ním. Jo, jo, byl sám, jo. To je právě to.
1: Udák, no.
0: No.
1: A přidala se?
0: Ne, tak ale jako vědělo to po tom pracovišti a podobně a už bych to nechal bejt. Ale bylo to jinde a už je to hodně dávno.
1: To tak, bylo tak, tady?
0: Ne.
1: Jo, to bylo jinde.
0: Ale jako pořád, já mám teda jako make-up, bo růžovka a bo televize, nás zabírají pro televizi relax, ale cítím jako mírné teplo tady, jako tady.
1: To jsi byl ty.
0: Na cheeks, cože? Ne. Jako, ne. Ne. Ne, ježišmar, to bych nepovídal, zase tak hloupý nejsem.
1: A tak počkej, já tak když to bylo někde jinde, tak už je to promlčené, tak kdo to byl?
0: Neřeknu, ne, fakt ne.
1: Ne, dobře, já to chápu.
0: Je možné, někdy... jako, že dotyčná osoba poslouchá podobně.
1: A tak někdy prostě člověk jako si chce udělat hezky, víš?
0: Hele, vlastně týká se to
1: mě. Ta pracovní doba je dlouhá.
0: Ten výraz, chce se udělat hezky, vlastně se týká mě, já jsem si vzpomněl ještě na něco a já to mám docela jako párkrát do roka.
1: No.
0: Jdu po ulici a poslouchám muziku. Ale vždycky se rozhlížím a většinou jdu po prázdné ulici, i když se procházím třeba i po naší práci. A občas, a je to zdravé, byste se měli uvolnit. Pokud máte v sobě plyny, měli byste se uvolnit, je to zdravé. Vždycky se rozhlídnu. Takže občas jdu a třeba i někdy do toho rytmu a podobně a z nějakého důvodu se vždycky za mnou objeví najednou 5 metrů za mnou člověk. A já dělám asi to nejhloupější, co můžu dělat, že najednou začnu dělat jako, že oklepávám boty, jo, i když třeba není a podobně a myslím, že to je velmi nepřesvědčivé.
1: Já myslím, že jo. A potom je dobré, že když tě ten člověk potká po druhé, tak už si tě s tím spojí.
0: Ne, pokaždé tě potká někdo jiný, ale já se dušuju, že jako 2 vteřiny předtím nikdo kolem není. Fakt.
1: A vždycky někdo přijde.
0: No většinou jo, no.
1: A slyší.
0: Většinou jo, slyší. Ale zase jako na druhou stranu, pokud se nepletu, ale zase jako tam nezabíháme, myslím, že ty nahlas přece nejsou takové ty, jako že by potom měl ten jiný zážitek, jo, si rozumíme, no.
1: Takže, no, dobře.
0: Tak prosím vás, jenom popoženeme ty WhatsAppové, protože jestli byste chtěli napsat nebo namluvit audio, rádi vás jako čteme, sdílíme, jo, 7766 12800, a nebo taky?
1: Taky náš Facebook a čekáme na váš největší trapas.
0: Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo, 2 minuty po 7.

0: Tak už jsme zpátky u vás, jenom jsme polkli poslední sousto snídaně, nebo alespoň části snídaně. 6 minut po 7 ráno s Lenčou a Radimem. Lení, my jsme to teď řešili trošku bokem i ty další dny, protože každý má nějaké plány. Vypíchni jenom tu víkendovou meteorologickou vyhlídku, protože pokud se to k vám ještě nedostalo, tak připomínáme, protože už to není sranda, no.
1: No, má být až 38 stupňů.
0: Tak, mám pocit, že Praha to slízne nejvíc, nebo jakoby ten střed Čech a podobně. Mm. No, včera jsem viděl video a moc dobře mi z něho nebylo, i když jako stalo se virální. Bylo to minulý týden, vlastně hned neděli, takže pár dnů zpátky. Mm. Viděla jsi to?
1: Ne.
0: Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a měli letět celá ta osádka do turecké Antalyi, jo?
1: Ano.
0: A nicméně byly tam nějaké technické zádrhele, tak letadlo zůstalo ještě hodinu stát na ploše. V Německu, oni to měli doprovázené těm bouřemi, měli tropické opravdu teploty a ono zůstalo stát na rozpálené ploše letiště a z právě těch technických důvodů nebo nějakých ouvej přestala fungovat klimatizace a lidé tu hodinu byli v teplotě, naměřili tam 56 stupňů. Takže to video doprovodné není jako moc veselé, protože jsem tam viděl jako i malé děti nebo velmi jako strápené lidi a podobně, takže potom už volali jakoby i záchranáře, hasiči a podobně. No.
1: A to můžou je tam tak nechat na letišti?
0: Je to k dohledání, jak říkám, já mám jenom jakoby photoshoot.
1: Já jsem teda viděla jiné cestovatelské video, ale to bylo mnohem veselější.
0: Jo, tady je to z tohohle článku, tady Bobíšek je malinkatý. Mám pocit, že to miminko, tam byla nějaká rodina s miminkem nebo batoletem nějakým rok a půl, tak to bylo jako nejvíc na pohodu, jo. Bylo možná zvyklé z bříška, i když tam se nevaří, jo. Ale tam je trošku nižší teplota, takže to...
1: I kdyby se v bříšku vařila voda, já nevím.
0: To bylo 56 stupňů v bříšku, asi ne, ale...
1: Jak by potom miminko lezlo ven?
0: Dobře, fa.
1: Máš takovou zajímavou představu o tom, jak to chodí.
0: Jako kuře, ano, já vím, grilované. Ne, ale no, takže asi dávejte na sebe pozor, no, i když jsme se o tom bavili, my se budeme přesouvat oba dva v rámci víkendu z bodu A do bodu B, no.
1: A právě zrovna o tom nejtropičtějším víkendu, rádio to čeká v sobotu a mě v neděli. A já jsem říkala, že když jsou takováhle vedra, tak i ty poruchy na těch dráhách bývají.
0: Já jsem se koukal, že se velmi teda často nějak jako rozšiřují ty koleje či co, a no. Že jako pokud zrovna to jede, tak kdyby bylo nejhůř a pak jsem našel 1000 článků, tak už jsem na to psychicky připravený, proto už jedu v sobotu, protože v neděli vysílám, že zavádí takzvané pomalé jízdy.
1: Jo.
0: Jo, jakože prostě oficiálně jako bys měla dojet, ale třeba no. Nějakou tu hodinku, dvě později. Ale berem hlavně, ať tam jede klima.
1: Takže my jsme teďka zvědaví, kdy, jak a v jakém stavu dojedeme do Prahy a zpátky.
0: Když nás ještě poznáte, protože budeme mít jiné tvary a tak dále.
1: Ale zase budeme sexy, protože budeme ugrilovaní.
0: Ano, přesně tak. Ta nepodstatná část odsteče. Prosím vás, dávejte na sebe pozor, bez legrace, hodně stínu, hodně tekutin a pohodu s Rádiem Čas.
2: Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré

0: Tak ještě jednu doplacu, ne od nás, ale od vás. Na Rádio Čas dneska sondujeme takové ty trapasy od dětství až do dospělosti, jako jestli jste se chcete podělit, nebo na to máte štěstí v uvozovkách. Alča, ahoj smíšci, když jsem před léty jela domů ze školy, na zastávce jsem přebíhala z autobusu do autobusu, měla jsem širokou sukni, kousek nad kotníky, při vběhnutí po schodech do autobusu jsem si ji přišlápla a skončila obličejem v klíně pána, který seděl proti dveřím. To už je jako ze seriálu Miranda trošku, jo? Takže Alčo, děkujeme moc, no.
1: Krásné. Michal napsal příběh na náš Facebook Rádia Čas, já to teda přečtu, tak doufám, že tam není nic takového jako na Mirandu. Jednou ani nevím, proč jsem jel autobusem do 20 kilometrů vzdálené vesnice. Naštěstí jsem po vystoupení hned trochu začal vnímat realitu a hned nastoupil do zpátečního busu, který jel zrovna kolem. Aha, tak se asi jako spletl. Tak, s manželkou máme trapné zážitky z tělocviku na základní škole. Já zapomněl úbor, tak mě nechal učitel cvičit v trenkách a žena asi v 7. třídě cvičila sílity na zadku, když jí po výprasku maminka zapomněla napsat omluvenku. Za to už se dneska zavírá.
0: No, jako to, no. Tehdy to bylo ještě jako no, co zprovedla, se tě zeptají maximálně, no. Ale dneska,
1: no.
0: Prosím tě, pojď se mnou do kabinetu, chceš se mi s něčím svěřit a podobně a už no. To jede.
1: Dneska
0: no.
1: By to bylo na sociálku.
0: No, takže, ale děkujeme za otevřenost, takže prosím vás, pište, nahrávejte ještě jednou WhatsApp číslo 776612800. Trapas zažil, připomínám jenom naše společné video na Facebooku nebo Instagramu, i pán, který vlastně možná doteď neví, jako, že... že byl za hlupáka, asi takhle to řeknu.
1: Asi neví, jak se počítá, ale tak až si přečte knihy, které si koupil, tak už to bude vědět.
0: No, ať víte, o čem mluvíme, tak běžte, děkujeme za sdílení, za lajky, za komentáře. A prosím vás, horoskopy pro tuto chvíli, pro ranní vysílání naposledy, protože po 8. hodině máme hosty, jo, takže Milan jim vždycky tak jakoby ustoupí do ústraní, jak se říká?
1: Do pozadí.
0: Do pozadí, to snad... To, my trošku polezem, abychom se dozvěděli, jak, no ne tak, jako, si, jak se obohatit
1: komu polezeme našim
0: hostům. No ne tak, jako moc hezky děláte tu práci, poraďte nám, jak investovat a podobně, ale to nic. Prosím vás, já jsem chtěl jenom říct, že prostě teď ještě horoskopy po 8. nebudou, tak ať si je naposloucháte. No, to je pointa toho celého.
1: Ano, my v pozadí a Milan v popředí. Aha.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude v mnohem obdobná jako úterý, ale s tím rozdílem, že ostré hrany karmických konfliktů se začnou zaoblovat. Hvězdy budou i nadále mimořádně přát zamilovanosti a prožívanému sexu. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou prožívat zdařilý den a možná i přívaly štěstí. Váhy se mohou těšit na úspěch v profesním životě a vodnáře čekají příjemná setkání. Berany pohladí po duši kontakty s krásou a uměním. Lvi prožijí dynamický a hravý den a střelci budou mít chuť flirtovat. Býkům pomůže překonat nedorozumění klidná hlava. Pany najdou svůj vytoužený klid a pohodu v ústraní třeba u dobré knihy a kozorozy by si měli dát pozor na přepínání svých sil. Ryby budou tíhnout k romantice. U štíru bude intuice fungovat na maximum a radci si mohou brát věci v práci až příliš osobně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas na všechny možné způsoby, klasicky u přijímače, digitálně přes DAB+, jako televizní kanál si nás najdete, anebo online na cazradio.cz. I dneska, takže všude tam, kde nás posloucháte, přejeme hezký den. Je 7.20, Leni, co je nového?
1: Letem světem internetem, myslím, že budeme si muset s mým Marťou promluvit, abychom byli ještě šťastnější, protože jsem se právě dočetla, že páry se společným účtem bývají podle studií šťastnější a spokojenější.
0: Už jsme vlastně probírali, to si pamatuju, že zatím jedete každý na svém písečku.
1: No.
0: V té době nám přispívala řada posluchačů, že mají vlastně vlastní písečky plus jeden oficiální společný, to je takové ty hlavní věci. Takže jako tmelí to, jo?
1: No podle té studie ano. Podle odborníků totiž nejde ani tak o samotný účet, ale o důvěru a pocit, že oba táhnou za jeden provaz. Celkem pěkné. Takové romantické. Mimochodem líbí se mi vždycky komentáře pod těmi články na sociálních sítích a Jindra tam píše, když budu mít společný účet s někým, kdo má hodně peněz, tak taky budu šťastný.
0: Já už jsem párkrát zažil, nebo jakoby alespoň v těch zajímavostech, co občas říkáme a posíláme do světa, že někdy bylo využito takto společného účtu pro pomstu. Když druhá strana třeba zahla, tak ta první vybrala, řekla děkuji pěkně, nashledanou a podobně, že jo, a nic neuděláš. Nic nemůže,
1: to ale to je dobrý.
0: Ale pozor, říkáme, to je kategorie, to bychom taky už si měli udělat jingle, to není návod, ale zajímavost, jo? Jen tak na okraj.
1: Ale to je dobrý nápad.
0: No, bylo to tak právě proto člověk vždycky obezřetný, to je fakt o důvěře totiž.
1: Ale já si myslím, že se to zasloužil.
0: Aha.
1: Vidíš, jak ani...
0: Ale já jsem nemenoval pohlaví, kdo byl ten zlobivý.
1: Teď jsem chtěla říct, vidíš, jak předpokládáme, že to byl muž.
0: Ale myslím, že jo, no. Myslím, že to byl pán. No.
1: Protože myslím, že tady to potom vymazání těch peněz z účtu, že to je spíš naše doména.
0: No nicméně, teď použiju takové nehezké slovo, ale jak slyšíte, u nás to bylo tak na prasáka, jo? Teď myslím jako ten vztah k penězům. Po 8. hodině si v tom uděláme pořádek s našimi hosty. To prozradíme s Investony, protože vlastně jsou to partneři i naší soutěže Skřítku v poklad, jo? Tak jen tak na okraj. Takže kdybyste se chtěli přivydělat na to, abyste to potom dali manželce za to, že jste byli nevěrní, tak poslouchejte Rádio Čas i dál. Jsi 7.22.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
11: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
12: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Chlapci, děkujeme, No Name a ti další hity, které milujete i na Honzíka. Honziku, krásný svátek přejeme, ahoj, dobré ráno.
1: Přátelé, hezké ráno, to je fantastické, že jste si vzpomněli. Tebou.
2: Krásné ráno, Honzi, já tě tady vítám taky, protože my jsme se tak zapovídali, řešíme ubytování v Praze, tak jsem tě pořádně nepřivítala, takže ahoj. Honzo, ahoj.
1: Přátelé, já jsem v Praze bydlel v tom nejlevnějším hotelu kdysi a vloupávali se mě tam vidličkou a to bylo u příležitosti koncertu Vanessy May. A je už to strašně dávno.
0: Nebo to přímo Vanessa? To asi ne, že jo? Promiň. Jenom jak jsme začali vlastně tím pozdravem k svátku, je nějaká forma jména, kterou ty nemusíš? Protože pamatuju si na scénu, na střední, kdy jsme se dobře seznamovali a no má spolužečka, nová spolužečka okřikla učitelku z božiznalství, že jí říká Kačenko. Jo, byla na to fakt alergická, říká, tak už mi nikdy neříkejte.
1: A to se ano. Přitom mně tak strašně moc líbí, Ukatek.
0: Právě, jestli to máš, vy máte spoustu forem jména, tak
2: je jako...
1: Mně asi nevadí Hans. Vůbec nic, mně říká každý úplně jinak, já už jsem se na to zvykl. No, ti nejbližší... tím mě můžou říkat jakoliv, to je pravda. A co mě spíš vadí, je, když už se mě třeba pozvou na nějakou akci, jo, kam já přijedu, a oni napíšou, udělají plakát hezký a napíšou tam, že moderuje Jan Gavelčík. To je vždycky tak strašně naštve.
0: Jsi Honza, že?
1: No.
2: Jo, to je stejný, jak kdybys napsal, že hraje v tom filmu John Depp.
1: No.
2: A to by potom, nefungovalo.
1: To potom nezdílím, to ne.
2: No.
0: Protože ty mám, pokud se nepletuji, vlastně to můžeme říct, Facebooková stránka si za Honzu. Ty
1: já jsem všude jako za Honzu.
0: Honza Gavelčík, jakoby tak.
1: Já se za nikoho nevydávám, já se za nikoho neskrývám, já jsem prostě Honza.
0: Hele, a nějaké trapasy Honzy v životě jsou? Jako chceš se o nějaký podělit? Nebo...
1: Trapasy? Uh-huh. Každý den mám nějaké trapasy. Uh-huh. A mě to baví.
0: Hele, nebudeme specifikovat, ale prozradíme, že párkrát Honza měl problém, a já do teď nevím, jako jestli fakt problém, nebo jestli si dělal srandu, ale poznat některé slavné lidi tady u nás v mediálním domě. Ale nebudeme jmenovat.
1: Pravda, no.
2: Koho si nepoznal?
1: Ale tak jednou paní jsem nepustil, protože byla tma, ona nezvonila řádně, jak měla a nevolala přes recepci a jsem říkal, já vás nemůžu pustit.
2: A kdo to byl?
1: No ale tak byla to jedna paní poslankyně dneska už.
0: Jo, už je, aha, jo, tak jo, ale kdysi to byla Miss Evropy.
1: Zdravíme starostku, Kravař.
0: Moniko,
1: jestli mi slyšíš, tak ti zdravím.
0: Takže jen tak na okraj. V každém případě pojďme si to teď udělat hezké a podíváme se do kalendáře.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1922 se Alžběta Pospíšilová vdává za svou velkou lásku, Vincenta Junka. Se svatbou dokonce změnila i křestní jméno, takže ji potom celý svět znal jako...
1: Já jenom vím, že Vincentku si dávám, když mi bolí v krku. No.
0: Když... Vzala si Vincenta Junka.
2: Tak byla Junková.
0: Aha.
2: Eliška.
0: Ano. A tím pádem byla slavná jako co? No.
2: Jo, řidička.
0: Automobilová závodnice, ano, tak překladu řidička, přesně.
1: Ale
0: tak, ano.
1: Ale mě by bavilo, kdyby mě předjela nějaká Eliška.
2: Ale nevím, kdy jsem to jméno vytáhla teďka až z paty teda.
0: Dobře ty, no, ono prý ve světě, protože ten základ je stejný jména, se to tak jako líp poslouchalo. Helena Vondráčková má narozeniny. Netají se tím, protože za rok bude 80, takže dneska 79.
1: To je neuvěřitelné.
0: Mimochodem za rok tento čas už by měla mít po Edenu, tak uvidíme. Mě v každém případě jenom zajímá, z kterého filmu je tato písnička a taky s kým ji zpívá.
1: Tisíckrát, Jirka Korn.
0: A z kterého filmu?
1: To já nevím, že mě filmem vždycky naštveš.
2: Ještě to chvilku ne.
1: Tak počkej, tak to je Vašek Neckář pro změnu. Ne? Ne, je to Jirka Korn.
0: Myslím, že ta scéna je, když všichni jsou na lodi. Libuška Šefránková už tam má malé miminko. To je co?
2: Já když to člověk vím.
1: A podobně, já vůbec nevím, jestli je to Neckář nebo Korn, kámo.
0: No, ne, právě,
2: ale
0: no,
2: počkej, ale Libuška tam má, nejsou to ti vodníci.
0: No jasně.
2: Ano.
1: A je to Vašek Neckář.
2: Vodníků v Čechách.
0: A je to teda, no.
1: Vašek Neckář.
0: No, díky bohu za ty dary. No. Tak to máme. V roce 1999 získala, jo, teď se soustředíte, jo. V roce 1999 získala jednu cenu, jedna česká osobnost a mě zajímá, za jaký obor nebo disciplínu a o kterou osobnost šlo, jo. A ta cena se jmenuje Hart Trophy. Hart Trophy.
2: Aha.
1: Hard Trophy. A bylo to 24. června.
0: Hard Trophy. No, bylo to hlavně v 99.
2: Byla to jako tvrdá cena.
1: Tak nějaká cena tisíciletí hard. Třeba.
0: S téčkem to je.
2: Jo, já vím, jako to
1: jako
2: bylo
1: srdce.
0: Ne, jako mohlo to být tak, jako co? No.
1: Jakože srdce, jo, hard.
0: Bez E, to už je jedno, hard trophy.
2: Máš nápovědy?
0: Nemám nápovědy, aha, protože takhle nápověda je, že i mě to cinklo, akorát jsem jako nevěděl, za co to je třeba, jo. Tak když se říká trofy, tak to většinou souvisí s čím?
2: Tak jako s trofejí, s nějakým sportem.
0: Tak, přesně tak, s jakým?
2: S jakým sportem, s hokejem?
0: Ano, přesně
1: Jarda
0: tak.
1: Jager,
0: a, no, co? Tak, a je to tak. Vy jste, v té době to byla cena pro nejlepšího hráče základní části NHL.
1: A jo.
0: Tak, zatím máte čistý štít?
2: Tak ale jako bolí to.
0: Mm-hmm, bolí to, nicméně tuhle otázku si taky dávala já roky a roky předtím. Ne tuhle, teď co bude? Začnu zlehka. Kdo byla Mary Pickford?
1: Tak nějaká herečka nebo modelka, jak vás
0: byla
1: znám.
0: Byla to herečka. A jaké prvenství si zapsala Mary v roce 1916?
2: Nebyla nejlíp placenou herečkou?
1: Byla nejhůř placenou herečkou.
0: Ne, jako vele, uznejme si to. První filmová hvězda s milionovou smlouvou.
2: Ano,
0: jo?
2: Tak, ano, to si pamatuju,
0: hele,
2: že tam bylo.
0: Jako dneska jsou to jiné částky, ale já jsem si říkal, že bych to klidně bral i jako teď, jo, tam to je jí. Za každý týden 10 000 dolarů, za každý film 300 000 a tak dál. Hmm. Jinak říká se, že Noc na dnešek patřila k těm nejmagičtějším, takzvaná svatojánská. Tak, prosím, Lení, Sen noci svatojánské napsal Shakespeare, to víme, už asi posté Shakespeareovo rodiště.
2: Co je? Stratford nad Avonem.
0: No jasně. A pořád cinkáme. Já
2: ale
0: vím,
2: jo,
0: že to bolí a
2: ty
0: cinkáme.
2: Vždycky, ale ty to na mě vybalíš, víš, jakože tam už je to očekávání, že to jistě víš. Ano, jo, a ty to vybalíš a já úplně a mě zamrznu.
1: A poslední. Báseň, že to jistě víš a ty to vybalíš.
2: Že
1: ty
2: moje to vybalíš.
0: Poslední, jo. No. Víte, jak se jmenovala Shakespeareova velká láska a manželka?
2: On měl manželku, jo?
0: No jasně, tak vlastně o tom je
2: podle
0: i ten film Hamlet.
2: Ten film. No, tak ale tak co my víme o Shakespeareově, tak mimochodem.
0: No, ty víš, my to cinklo, že už jsem to někde slyšel, protože to jsem taky nevěděl, říkám, jak se vlastně jmenovala. A potom, ona se totiž jmenovala úplně stejně, než se vdala, jako slavná herečka své doby, která ozdobila třeba filmy jako Le Miserable, Bídnici, anebo Ďábel nosí Pradu.
2: Anne Hathaway?
0: Přesně tak.
1: Tady pořád taháte toho ďábla.
0: Tak děti. Co jsem Lení říkal, předvíš, nevíš?
2: Že to bude plný počet,
1: ale... Lenko, jsi geniální.
0: Ano, vynechal jsem, že se bude plakat a naříkat, ale prostě plný počet to je.
2: Ale mám trošku pocit, že se nás tam to tak trošku jako dokopal.
0: Ale tak jako máte dobrý
2: ale
0: pocit,
2: máme
0: ne?
2: To,
0: ano,
2: máme
1: ale
2: to.
1: Je to pravda. A zítra chystá kdo?
0: Zítra se ptá Lenča.
2: Já.
1: A přátelé, pozor, pozítří se ptám já.
0: Hujá!
4: Kukity, které milujete. Radio Čas.

0: Zdravím, ráno, počkej, hned skočila zpráva na WhatsApp Rádia Čas, my zdravíme hlavně vás, naše posluchači, dobré ráno. Ráno jste řešili songy k svátku pro všechny Jany, Jendy a Honzy, jelikož mám bráchu tohoto jména, také Strejdu a Tchána, tak jsem se na ně taky vzpomněla. Jo takhle, a tady je požadavek na konkrétní písničku, což neděláme tedy, ale tak jsme rádi, jakože to s námi,
1: že ty,
0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: No tak počkej, tak vydrž, vydrž, jo. Tak to splníme, ne?
0: To možná, že tady je někde.
1: Ne, to zaspíváme.
0: Já si pamatuju jenom ten úvod.
1: Já už to hledám. Chtěl bych se jmenovat Jan. Už to mám. Takže, všechno nejlepší, komu to přejeme?
0: Honzum.
1: No ne, tak myslím konkrétně.
0: Všem mnoha Honzum, protože má svá brácha tohoto jména, Strejda a Tchán tohoto jména od Haníčky, jo? Takže tak, no.
1: A jak dlouhá je ta písnička? Tady mám jenom dvě sloky.
0: Ona nebyla dlouhá, buty občas měly takové zářezy a podobně. A nicméně oni to zpívali. Ty chceš rapovat, ne?
1: No tak si to odpočítáme a něco uděláme.
0: Počkej, já si pamatuju začátek. Chtěl bych se jmenovat Jan, pa, pa, pa, pa.
1: Být přítel dívek Adam, pa, pa, pa, pa.
0: Přicházet k ním nepozván, pa, pa, pa, pa.
1: A odcházet nepoznán.
0: Celé mládí, celé stáří, něco takového, že jo?
1: Chtěl bych se jmenovat Jan.
0: No.
1: To je celá písnička. Takže gratulujeme!
0: Že můj, jsem myslel, že ji neznám, tak asi něco se mi vybavuje.
1: Znáš celou, celou.
0: I ty, které milujete občas i live, je 7:45 a protože po 8 hodině máme hosty a nechceme vás ochodit, tak vlastně se to krásně spojí. Jsou to hosté z Investony, zároveň partner naší soutěže Skřítků v poklad, takže další může být třeba i zajímavá částka pro vás, to záleží na tom riziku. Telefon?
1: 7766 12 800 volejte právě teď a dovolejte se čtvrtí v pořadí.
0: Dobré ráno, Moravo.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Skřítkův poklad Rádia Čas.
8: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
9: To je takový skřítek, tak jako dá
8: včelička,
9: se.
8: Včelička, včelička. Skřítek dá se, dobře. Druhá hra dnešního rána, budeme otvírat poklady a kdo se pokusí v tom správném pořadí, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Vlasta ze Zlína.
9: Krásné ráno.
8: Zdravíme Vlasti. Taky už máte teplé ráno, jak se těšíte na ty druhé,
10: no,
8: které jsou
10: teplé, před námi? Teplé ráno, ale to by šlo. Mě zajímá, jestli skřítek tam má klimatizaci. Jestli tam bude velký průvan v těch penězích.
8: Tady je někdo jako od rány, co?
10: No, je to učitelská profese, no.
8: Jo, no takhle. Jaká aprobace?
10: Mateřská škola.
8: Aha, takhle, já už jsem si říkal, že matematika, že byste si to spočítala.
9: Tak si nás, Lacička, ale hodně srovná. Moje maminka je učitelka v mateřské školce.
8: Něco o tom víme.
9: A něco o tom víme.
8: Dobře.
10: Ano, ano.
9: Tak paní učitelko, prosím vás, můžeme otevírat boxíky?
10: Ano, jistě.
9: Ano.
11: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
10: Dál.
9: Dobře.
11: 200.
10: Dál.
9: Ano.
11: 300.
10: Dál.
11: 400.
9: I 400 tam
10: dál.
9: Je. Ano.
11: 500.
10: Dál.
8: Aha.
11: 600.
8: Tady už většinu, jakoby všichni se tak, jakoby začínají rozhodnout.
10: Dál.
8: Jo, dobře, ano.
11: 700.
8: Mhm.
10: Dál.
9: Opravdu? Opravdu?
10: Ano.
11: A nemáš nic.
10: Takže opravdu tam měl klimatizaci, byl tam velký průvan.
9: Je to tak, je to tak.
8: Ne, ale berte to s humorem, ale hlavně vy můžete hrát dál tím, ano, pádem, i když dostáváte od nás takový dáreček.
9: Dárkový balíček od Investony a Vlastičko, rozhodně to nevzdávejte, protože zítra ta odvaha vaše se vyplatí, takže zkoušejte,
8: ano,
9: dál.
8: Jsme na prášku už teď, jo?
10: Chtěla jsem vám říct ještě nějaký ten trapas, chtěli jste je slyšet teda?
9: Ano,
8: určitě,
9: říkejte.
8: Určitě.
10: No, je to z mateřské školy, samozřejmě přišel si pro dítě muž, no a jak si pánové pořizují ty děti, jak si v pozdějším věku, no tak jsem říkala, a pojď, přišel si pro tebe dědeček, no a byl to samozřejmě tatínek.
8: Ale pokud se nepletu, tak ti chlapi, oni jsou většinou na to hrdí, protože v překladu jako říkají, jako i v 50 jsem mohl a podobně, ne? Tak jako bral to s humorem, ne? Nebo byl jako rozcitlivě?
10: No, byl dotčený, ale tak dalo se to s humorem.
8: Stalo se.
10: Tak jo, takže děkuji a příště.
8: Ano, třeba
10: nashledanou.
8: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
7: Skřítkův poklad
2: na Rádiu Čas.
12: Tak když spolu spíš.

0: Ranní pozdravení s Lenčou a Radimem, za chvíli taky se vzácnými hosty na Rádiu Čas.
1: Přijdou pánové z Investony a budeme rozinvestovávat celé Česko.
0: Ano, Investona je mimo jiné i partnerem naší soutěže Skřítku v poklad. My to říkáme stokrát, ale budeme připomínat a prosím vás, myslíme to vážně, ne aby to dopadlo jako včera.
1: Ano.
0: Já jsem říkal jako, pojďme si zariskovat, jako Skřítek je ve velmi dobré náladě, bylo tam 3000, že jo?
1: Jo, a paní po 300, no já nevím, už ne, už dost.
0: A nakonec teda zariskovala, měla kolik, 1200, 1300?
1: Tak nějak,
0: Jo, tak prosím
1: no, jako
0: vás.
1: Dotlačili jsme ji do toho, no.
0: Zítra jako opravdu vy odvážní, pokud se k nám dovoláte, tak do 1000. Nebojte se do 1000, jo?
1: Ano, ano, já myslím, že zítra by mohlo u nás padnout i rekord.
0: Ano, to je vlastně jako, myslím, že taková maximální částka, kterou můžete vyhrát. Nevím,
1: ale už víc neřekneme.
0: Podobně. Tak jen tak
1: už
0: na okraj.
1: Nic, no.
0: Za 3:08, kdybyste měli jakýkoliv dotaz potom na naše hosty, tak třeba streamujeme Facebook Rádia Čas nebo WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
0: A krásnou středu.
2: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Víniem léto každý den.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Vážná nehoda se stala u Příbora na hlavním tahu z Kopřivnice na Ostravu. Před kruháčem nad dálnicí bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním, na místě jsou záchranáři. Tři auta se pak srazila ve Fulneku na odbočce na Vlkovice. Problémy jsou taky ve Zlíně na třídě 3. května, tady bouralo osobní auto. A stále jsou komplikace i na dálnici D2 ve směru na Brno. Na úrovni 10. kilometru za újezdem u Brna stojí porouchané auto.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Většina deváťáků už má jistou střední školu. Dolní Vítkovice zůstávají nejnavštěvovanější v Moravskoslezském kraji. Hokejbalisté na domácím šampionátu v Ostravě porazili i Slovensko. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Střední školu si už našla většina deváťáků. Po druhém kole přijímaček je přijatých asi 98% žáků devátých tříd. Míst bylo letos skoro dvojnásobek. Školy nabídly bezmála 25 tisíc míst. Na osmileté obory ale pouze 240 míst.
6: Morava aktuál.
5: Dolní Vítkovice zůstávají nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. Loni industriální areál v Ostravě navštívilo více než 1 000 000 platících lidí. Meziročně to bylo o 12% víc. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která

0: Ale tak i čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Dnes se od 17:30 utkají s Američany. Dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami hodně vysokými od 27 do 31 stupňů. Tolik zprávy, po 8 pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
1: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: Proč máte už několik týdnů nervy, ale velmi příjemné hráčské nervy s Rádiem Čas, tak mimo jiné dá se říct, prostředkovaně za to mohou i další dva hosté ve studiu Rádia Čas. Jenom připomínám, že partnery naší soutěže Skřítků v poklad jsou i pánové nebo vlastně celá Investona. A jenom připomínáme, protože to budeme opakovat ještě stokrát, že zítra právě to partnerství se hodně, já mám úplně husy normálně, projeví v ranním kole, kdy můžete opravdu hodně zariskovat a získat krásné penízky. Třeba i na to, o čem si povídáme dneska.
1: Abyste mohli investovat přes Investonu, a v našem studiu už dneska ráno vítáme pana Petra Jurčku.

0: Kuky, account manažera ze společnosti Investoman, krásné ráno.
1: Krásné ráno všem, zdravím vás.
0: A také pana Jana Dragona, poradce představenstva, krásné ráno.
2: I vám všem krásné dopoledne.
0: A všechno nejlepší k svátku.
2: Je, děkuji vám.
3: Ptali jsme se už našeho kolegy Honzy Gavelčíka, tak se ptáme i vás, na jakou část nebo podobu svého jména slyšíte jako nejradši. Vám tak klidně můžeme říkat celé ráno, záleží.
2: Já když půjdu hodně do historie, tak vzpomínám si, když ještě byl na světě náš dědeček, nebo jeden z dědečků, tak ten mě rád říkal Jeníčku. A takže říkám, že je to povinnost, přátelé, že oslovat Jeníčku, ale tím, že máme s manželkou syna, nebo dva syny a jeden z nich je taky Jeníček, nečekaně, tak, nebo Honza, tak i já mu rád velmi říkám Jeníčku, takže pro mě to takové jako hezké jako zdrobnělina, takže nemusíte vyloženě Jeníčku, můžete Honzo, Jane.
3: Jednou to ano, tam třeba padne.
2: Třeba to tam padne, ano, za nějakou půl hodinku.
0: Já už to zapsal.
3: Tak dá se říct, že motem Investony je investovat má smysl, nebo v překladu asi už to není jenom o spoření v dnešní době, že jo, i o tom si budeme povídat. Kdo se toho ujme?
2: Já klidně mohu začít teda, když mám ten svátek, Peťo.
4: Jo, já ti dám slovo, všechno nejlepší.
2: Děkuju, Petře, děkuju, takhle. To investování je dneska velmi vlastně důležité. Je to téma, které se prolíná tou společností a rezonuje čím dál tím více. Ono vlastně dneska nestačí mít peníze jenom na účtě nebo takzvaně spořit do nějakého štrohoku nebo pod polštář do hrnce, ale budeme se o tom určitě bavit, ale pracovat vlastně a bojovat s inflací, protože pokud ty peníze mám jenom na účtě, tak ten neviditelný nepřítel mě vlastně užírá z té, řekněme, nějaké kupní, tržní síle a to je právě ta inflace. Nestačí jenom jen být na účtě, ale právě bojovat s ní. A to investování právě pomáhá porážet tu inflaci a plnit si nějaké investiční finanční cíle, které budeme určitě otevírat. Tak jestli takhle stačí na úvod, velmi zdvořile, můžeš mě Petře doplnit klidně.
1: Doplním rád, pač otázka směřovala k tomu motu, investovat má smysl. Je tady tohleto moto, ale pak je tady ještě cíl Investony a to je rozinvestovat Česko. To slova přinést investiční služby do všech domácností, do všech rodin. A vysvětlit lidem, že je to strašně jednoduché, že se nemají čeho bát, že se dneska na trhu vyskytuje nástroj nebo služba, která umožňuje začít opravdu komukoliv. Od mladého člověka až po lidi ve středním věku nebo lidi před důchodem, prostě investovat skutečně může každý a už jsem to zmiňoval minule, nemusí být z něho finanční inženýr.
0: Když se podíváme do toho Česka, protože ten cíl rozinvestovat Česko je jasný, tak jak na tom jsme, investujeme běžně, protože třeba v zahraničí, v jiných zemích, tak je investování běžnou součástí správy financí, tak jak jsme na tom v Česku? Už je to lepší, anebo pořád to strkáme do toho strožoku?
2: V rámci, když se na to díváme historicky, tak historicky tady byla, řekněme, nějaká možná i aura, kdy to investování nemělo dobrou nálepku.
4: Negativní,
2: přesně tak. Ale z průzkumu a dat, které dneska jsou jako veřejně dostupné, tak v podstatě každý druhý dneska Čech investuje. Což je vlastně velmi dobrá zpráva. To, jakým způsobem investuje, už ta sekundární, ta druhotná otázka, ale ten základ je důležitý v tom, že opravdu Češi vnímají tu potřebu se zabezpečit na důchod, zabezpečit svoje děti, zabezpečit sebe, splnit si nějaké finanční cíle a právě ta odpověď je velmi jednoznačná. Každý druhý Čech dneska investuje, což je velmi dobré i pro nás. A tím pádem vlastně můžeme tu tezi nebo tu myšlenku, kterou máme, že chceme rozinvestovávat Čechy, v tom vlastně pokračovat. A ty už se, Petře, nadechuješ.
1: Jo, nadechuju. Zase bych doplnil, že pokud se vnímala problematika investic negativně, s tou negativní aurou, tak stejně na tom takhle byly v době našich stařečků prostě pohledy na úvěry, na dluh, ano, a nebylo to pro ně taky finanční nástroj, který by byl vítaný v domácnosti. A každý takový dědeček na Valašsku si odplivnul, když slyšel úvěr a dluh a lidé vlastně to taky nakonec začali používat a dnešní ekonomika stojí na úvěrování. Dneska bydlení každého z nás je zatíženo hypotékou a tady se dostáváme do bodu, kdy se takhle mění i to mentální nastavení střadatelů do dnešních investorů, ano, že přestávají čistě spořit a překlápějí se do těch investic. Jo, začíná se měnit, jak se říká, mindset populace a začíná si celá řada lidí uvědomovat, že musí hlavně vyřešit svůj budoucí důchod. Hmm. Jo, ty peníze, které si dneska odloží do investic, je jejich budoucnost, ve které v podstatě jejich spokojené stáří. A čím víc času na to mají, tím lépe. Proto je třeba to neodkládat a takové investiční rozhodnutí dělat už od mládí.
3: No jak konkrétně, doslova jak konkrétně, tak to probereme za chvíli, ale prosím vás, jestli můžete v přímém přenosu, streamujeme třeba i na Facebooku Rádia Čas, nebo kdybyste měli jakýkoliv dotaz, klidně sondujte i přes WhatsApp.
0: 7766 12800, to je naše číslo.
3: Našimi hosty jsou Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, Key Account Manager ze společnosti Investona, mimochodem partneři naší soutěže Skřítkův poklad.
5: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Radio Čas.

snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na rádiu Čas.

0: Pohodové dopoledne, my už tady máme velmi dobrou náladu a smějeme se ve vysílání a ve studiu Rádia Čas. Posloucháte Dobré ráno Moravono a taky Ranní Espresso. A našimi milými hosty neustále jsou pan Petr Jurčak, account manager ze společnosti Investona a stejně tak ze stejné společnosti taky Jan Dragon, poradce představenstva a bavíme se o investování.
1: Tak my už jsme si představili Investonu, mimochodem partnera naší soutěže Skřítku v poklad, ale hlavně jsme jako už naznačili, že teda investovat asi je třeba v dnešní době, to asi můžeme klidně i škrtnout. No a teď jako kde? Pokud jakoby opravdu nasajeme jako houba všechny ty informace dneska a budeme chtít někam, kde to je přehledné a opravdu i pro nás, kteří teda já jsem úplně jako úplně mimo mísu, tak kde a jak na to a co pro to třeba udělat hlavně? Kdo se toho ujme?
2: Já si to vezmu teda, můžu. Kde vlastně dneska začít? Důležité je vlastně, jak jste sám říkal, začít. To je vlastně alfa omega. Máme několik možností samozřejmě a dnešní době můžeme ty informace krásně tahat z různých médií. Tedy já se můžu samozřejmě vzdělávat na internetu. Na druhou stranu většina klientů na to dneska nemá jako časovou kapacitu a nechce se tím zatěžovat. Setkávám se s řadou klientů, kterým spravují právě majetek, že chtějí v podstatě vloží kapitál a nestarají se, chtějí jenom mít tu pasivní náhled na to a dívají se na to jako na nějakou dlouhodobou investici. Kde vlastně začít? Proto asi tady dneska jsme, že tohle je jedna z možností, kdy Investona vlastně umožňuje velmi jednoduché, srozumitelné možnosti, které jsou velmi transparentní. Samozřejmě můžu přijít do banky, můžu přijít, můžu sám vytvářet nějaké si portfolia, ale k tomu potřebuji významné množství času a hlavně mě to musí bavit vlastně. A opravdu, možná bych se opakoval, spousta klientů dneska je rádo v té pozici, že chtějí být té pasivní rovině. Tedy mám tady nějaké prostředky a prosím, a milí poradce, starej se mi o ten můj kapitál, o to mé zhodnocování. Takže jednou z těch variant, a myslím, že velmi vhodná, je rozhodně najít si certifikovaného poradce od České národní banky, které má veškeré licence, a s ním dlouhodobě spolupracovat. Najít si právě ten styl, který mě tam může vyhovovat. A to je, ať už to může být aplikace, tedy B2C business, anebo potažmo, chci se potkávat s nějakým obchodním poradcem, s nějakým finančním poradcem, tak tohle může být ta taky druhá varianta. V podstatě tyhle dvě varianty jsou nejčastější na tomhle českém trhu.
0: Možná ale spoustu lidí napadne, že tady se bavíme o kapitálu, o investicích, o velkých částkách a podobně. A někdo si řekne, no ale na to já nemám, že? Já tady mám měsíčně třeba 500 navíc,
1: já
0: maximálně.
1: Se hlásím. Proč 500?
0: Stovku.
1: Uber,
0: a nemám vůbec jako, to nemám šanci investovat, nebo to vůbec není pro mě. Tak je to opravdu tak?
1: Takže máme šanci?
2: To je velmi jednoduchá otázka a ta odpověď je ještě o to jednodušší. Právě proto Investona chce zpřístupnit to investování široké škály klientů v České republice. Tedy nestavíme portfolia pro milionové klienty, ale ukazujeme možnost a cestu pro retailové, obyčejné klienty, jako jsem já. Tedy od 100 korun měsíčně klient s námi může začít investovat, což je částka, která je velmi, je to základní a umožňuje právě široké škály klientů samozřejmě začít pomalu investovat, tedy od 100 korun měsíčně.
1: Mm-hmm. Kolikrát za život si koupíme, nebo za život, za měsíc nějakou blbost s prominutím a mohlo by to být jakoby...
0: Dneska už je to jedna káva.
1: Proč ukazuješ ruku?
2: Ano,
0: právě dneska...
1: směrem ke mně. Ano, přiznávám zrovna včera, jo, ale...
2: A vidíte, to už máte ano, stovku.
1: Když už tady budeme na konkrétní aplikaci, teda ideálně na té vaší, když si stáhneme, tak asi pravděpodobně by bylo dobré projít něčím, jako nějakým, jako prostě jako tu pomyslnou cestičkou, aby se nás ten systém někam zařadil. Jsme český národ, můžeme si zalhat nebo ne?
3: To bychom určitě neměli dělat. Lhát si do kapsy při investování je právě cesta, jak z té kapsy ty peníze rychle postrácet. Takže při práci s aplikací po stažení probíhá registrace klienta s ověřením mobilního telefonu, e-mailové adresy a následně se klient přesouvá do pasáží, kde musí projít testem na praní špinavých peněz, jsme v regulovaném, kontrolovaném biznise, takže je třeba zodpovědět pár otázek na původ prostředků a taky, a to je ještě důležitější, dostat se na vymezení toho hřiště pro to další investování, a to je investiční dotazník. Ten stanovuje vlastně pravidla a meze, kam se ten klient může bezpečně dostat s investicemi, které pak kopírují nebo následují jeho vztah k riziku, jeho znalosti, zkušenosti, investiční horizont, jeho investiční cíle, ano. A po vyplnění investičního dotazníku vám aplikace vlastně sama nabídne výběr služeb, které si může ten zákazník už od té 100 koruny pořídit, ano, může zvolit i jejich kombinaci. No a bavíme se vlastně o třech typech fondů, Investona 2, Investona 3, Investona 4. Každý z těch fondů investuje do celé škály finančních aktiv prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů, běžných retailových fondů třeba na nemovitostním trhu, do fondů dluhopisových a korporátních dluhopisů, ale taky i do komodit, jako je zlato, anebo u té nejvýnosnější a zároveň nejrizikovější formy fondu 4 je tam i špetka bitcoinu. Pro fanoušky téhleté speciality, teda už na trzích nějakou dobu je. Je to určitě dobrá zpráva. Každopádně ten klient si může udělat z té 100 koruny mix mezi tyhle ty tři varianty a po 33 korunách si vlastně namíchat kombinaci, ano, a vytvořit si takhle vlastně něco speciálního pro sebe. Pokud jde o ty prostředky, jo, jako lidé by si opravdu měli uvědomit, že začít se 100 korunou je ten první krok, ten první test, jak se do toho dostat, jak si ty věci vlastně začít osvojovat, ano, jak měnit ten svůj pohled od spoření směrem k investování za co nejmenší náklady, ano, protože i celkový náklad té služby je velice nízký, jo, máme velmi příjemnou poplatkovou politiku a poplatky hrazené klientem jsou za každý obchodní den, kdy s náma spolupracuje, ano, a jsou počítány jako procentuální poměr vůči hodnotě celé investice, což je v ročním vyjádření 0,99%. Takže je to komfortní a klient tím není nikterak zatěžován a ten poplatek vlastně všechno, co nám hradí, ano, za poskytnutou službu.
0: No, když jsme u toho investování, tak já mám možná dobrou zprávu pro všechny, kdo ladí Rádio Čas, protože my se bavíme o 100 koruně a o proražení takového mentálního bloku, ale my vlastně ve skřítkovém pokladu hrajeme každý den o bonus 3000 na investování. Takže...
1: Ano, my tam máme nejenom ty částky, o které se hraje oficiálně, zítra teda mega částka jedna, ale opravdu jednou za den ten bonus, takže ta 3000, zvlášť po tom, co člověk načerpal před 2 týdny informace a dneska ty informace, tak je dobrý start, ne?
3: 100% určitě. Vyzýváme všechny, hrajte se skřítkem i se skřetem.
1: Nicméně pojďme pokračovat dál. Facebook, Rádia Čas, tam streamujeme, dáme si ještě jedno velké kolo. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak klidně i WhatsApp číslo.
0: 7766 12 800, a už za chvilku si budeme dál povídat s panem Petrem Jurčouky, account manažerem ze společnosti Investona, a taky s Janem Dragonem, poradcem představenstva.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
5: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
6: Hity, které milujete.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: a na ccc.eu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či Malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
7: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
8: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
9: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
8: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
10: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Zdravíme z tanečního parketu, ale taky ze studia Rádia Čas a poslední měsíce na to máme štěstí, kde jsou další dva velcí srdcaři. Lení?
1: Petr Jurčák je account manager ze společnosti Investon a taky Jan Dragon, poradce představenstva, taky z Investony. Ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno. Hezký den.
0: Ono by bylo asi dobré opravdu potom si najít v záznamu i stream na našem Facebooku, protože tam padlo mnohem víc informací, které vám dají ještě kompletní obrázek toho všeho. Já se ještě jednou vrátím k aplikaci, kterou možná už někteří sondují, když nás takhle poslouchají. Už víme, že tam nějaké jako ten úvod, kterým projdeme, je dobré být upřímný. Potom se dostaneme do různých, dejme tomu, schodišť a pater, abychom si mohli investovat tu méně, tu více. Nicméně, když nám něco není jasné, ne, přece jenom, jako dovoláme se někde pomoci, živé pomoci člověka z masa a kostí na nějakém chatu a podobně?
2: Určitě ano, je to vlastně nedílná součást toho, kdy klientům nabízíme tu obchodní řekněme, součinnost a podporu. Je to infolinka, kde jsou naši příjemní koncentristi na front officeu, kteří zvednou telefon, pomohou tomu klientovi s nějakou otázkou, s nějakou nejasností, navedou ho dál a máme tam opravdu jako vyškolený tým lidí, kteří jsou tady a teď pro nás, abychom podpořili a pomohli právě té druhé straně, tomu klientovi, který si s něčím neví rady.
0: Nicméně rozhodnutí je vždycky na něm nebo na ní.
2: Rozhodně, tak. Rozhodně ano.
0: Dejte to tam! To ne.
2: Ne.
0: To neříká, ano, to víme.
2: Ani v jakékoliv cestě legraci nejde to. Možná bychom chtěli, ale ne, nejde to.
1: Aplikace Investona. Mně vlastně napadla taková otázka, protože žijeme přece jenom ve světě internetu a influencerů, jak se říká, česky vlivníků a podobně. Tak mě by zajímalo, jo, proč si mám nainstalovat aplikaci Investona a nesledovat třeba nějakého toho influencera, který mi říká, hele, tohle je super a tohle dělej a vlastně se tak plavu v tom moři toho internetu a říkám si, ten člověk mi tady říká, kolik on vydělal za ten měsíc a je za vodou a já chci být taky.
2: Skvělý. Já se toho ujmu, to je strašně moc, ty mě doplníš určitě, Peťo. A já strašně moc děkuju, že tahle otázka jako padla. A já je samozřejmě sleduju a dívám se na ty influencery. Nicméně asi ta nejpodstatnější část na začátku je říci, ti pánové, kluci, holky, co to dělají, tak nejsou pod žádnou regulatorikou. A to je jich jenom jako přímý biznis, PR-ko a v podstatě v drtivé většině je to o tom, že udělají nějaký online seminář, online školení, které ten posluchač nebo ten druhý člověk na té druhé straně zaplatí, ať je to za nějaký poplatek, 10 000 korun, 1500 korun a na měsíční bázi a v podstatě on na tom jako významně těží. Nemají žádnou regulatoriku, to znamená, že pokud oni někomu doporučí kup tyhle akcie, kup tohle ETF-ko, to ETF-ko nebo akcie spadne dolů, tak on nenese žádnou zodpovědnost, ten frajer na té druhé straně. To je vlastně ta alfa omega, kdy se překlopím do Investony. Investona je dneska obchodní s cennými papíry, tedy je to obchodní značka, obchodní s cennými papíry je entita, která je významně regulovaná Českou národní bankou. V podstatě nás to OCPčko je regulované velmi podobně, ne-li stejně jako banka. Tedy dívá se na nás přes opravdu spoustu filtrů a my si, jak říkáte, nemůžeme dovolit říct si klientovi tohle kup, tohle nakup, tohle je to správné. Ten klient se rozhoduje sám a v podstatě na základě investičního dotazníku. Takže tam je vlastně ten extrémní jako rozdíl, kdy finanční influencer nemá žádnou zodpovědnost vůči tomu klientovi a v podstatě primárně jde o jeho peněženku, ale my z pohledu toho, že jsme tady dneska nějakou dobu a další dobu tady chceme být a jsme významně regulovaní, tak to děláme samozřejmě trošku jako jinak. Petře, ty se nadechuješ, já to cítím.
3: Jo, je to tak, jsem celý vydechnutý.
2: Pojď to tam poslat.
3: Hlavně se tyhle ti influenceři dopouštějí, a možná to ani neví, ale vlastně dopouštějí se investičního poradenství. Vlastně
2: služby a nemají podle, na to žádnou licenci.
3: Přesně tak, služby podle zákona poskytování finančních služeb. Nemají na to z největší pravděpodobnosti licenci, protože moc subjektů na českém trhu s touto licencí neběhá a určitě ne na YouTubeku. Takže se domnívám, domníváme, že je tady hlavně jako překročena jako regulatorika, zákon a vlastně nějaký předpis. Jo? A jsou na hodně tenkém ledě.
0: Honzo, vy jste použil výraz tedy za investonu, ještě dlouho tady chceme být, ale to se týká vlastně i nás, jako v životě, a chceme i na konci toho života nebo těch posledních pár let, ten podzim života, aby byl jakoby komfortní. Ona s tím souvisí zkratka, kterou jsem se tak musel dohledat, co je to teda DIP, a souvisí to s tím, že opravdu můžeme myslet i na zadní kolečka, když tedy opustíme tu práci a nám to bude dovoleno a podobně a mít se dobře. Takže rozhodně to není jenom pro mladé, kteří investují a chtějí si kupovat ta auta a podobně, že jo?
2: Určitě. My jsme rádi, že vlastně vláda přišla s návrhem právě dlouhodobě investičního produktu, který DIP, mu říkáme DIP, je to právě produkt, který umožňuje investovat do investičních fondů, které si klient sám zvolí. Na tu dobu, kterou on chce realizovat. Na 10 let, na 15, na 20 let a není svázaný třeba nějakým velmi konzervativním produktem, ale opravdu může otevřít ty stavidla a investovat do investičních fondů s vyšším růstovým potenciálem nebo do nějakých ETF-ek a právě ten dlouhodobý investiční produkt umožňuje těm klientům, řekněme, využívat tu daňovou výhodu, tu možnost, kterou tam nabízí právě ta česká regulatorika. Je to možnost, my dneska vidíme, že čím dál tím více klientů přichází právě s touto možností, když si vloží vlastně, nebo dají ten produkt takzvaného DIPu a investují dlouhodobě právě na minimálně 10 let, do právě minimálně 60 let, tak aby využívali tu maximální daňovou úlevu, který umožňuje právě ten produkt.
1: My jsme se bavili o investování a o té regulaci, o influencerech a podobně. A na mě to pořád působí, tady z vaší strany z Investony, že je to investování, ale vlastně se v tom cítím celkem bezpečně. Jo. Tak myslíte, že napříč republikou, protože přece
0: jenom... A mají další.
1: No, protože přece jenom musím říct, že ta mentalita nebo přemýšlení o investování se určitě liší, ať už budete ve velkém městě, třeba Praha, Brno, Ostrava, anebo když zajedete na vesnici, tak tam ten přístup k těm financím bude podle mě úplně jiný. Tak Investona je opravdu pro každého napříč republikou.
2: Takhle vlastně byla konstruovaná Investona, že to není jenom pro, pardon, ať se nedotknu nikoho, pro Pražáky, ale tím, že já jsem z malého okresního města Prostějov na Moravě a tak přesně, chceme přinášet a přinést široké populaci i do malých měst, malých vesnic právě možnost investovat od 100 Kč měsíčně do nízkonákladových produktů, ale produktů, kdy máte za sebou hráče, kolegu hráče z pohledu, teď mě vypadlo to slovo, parťáka, obchodního parťáka, což je Investona, která tady je řadu let a další roky tady bude a bude vám právě na té cestě vlastně při tom investování právě pomáhat. A to je pro mě vlastně to důležité, mít parťáka, který je pod plnou regulací České národní banky, dává smysluplné produkty a chce tady být s vámi dlouhodobě.
0: Já to řeknu asi takhle na závěr, protože občas si z toho děláme legraci, ale já jsem opravdu, ne, z vás ne, za mě.
2: Já jsem, nebudu si to osobně,
0: já jsem finanční negramota a když se domluvíme, že se tady potkáme třeba do roka do dne, protože všechno je možné, že jo, a lidé prahnou po skřících a podobně, tak vám můžu dát zpětnou vazbu, jak moc intuitivní to bylo, protože já možná jsem, i když jsem, zopavidejme tomu, ale opravdu představitel toho, jak vy říkáte, může to být člověk z obce, kterého to nikdy nezajímalo, nebo který si myslí, že lepší to je mít pod polštářem a to bude asi nejlepší jako vyzkoušet v praxi, jak se to projevuje, takže ve mně to bude mít úplně jako čistý list papíru.
1: Takže máte dalšího?
0: Ano.
2: Ono důležité je, pardon, že to vstoupí, důležité je začít. To je vlastně ta alfa omega.
0: Já mám tak, že když budu upřímný při tom dotazníku úvodním, že mě to odhlásí. Ale dobře, já vám věřím, jo.
3: Toho se opravdu nemusíte bát.
0: To budete slušenko překvapená.
3: Ale jsme rádi, že jste nás pochopili, protože máme velice úspěšný obchodní den.
1: Ano.
0: Našimi hosty jsou a byli, teď už můžeme říct, je Petr Jurčák, account manažer, a taky Jan Dragon, poradce představenstva ze společnosti Investona, dva velcí srdcaři a taky partneři, mimochodem celá Investona partneři naší soutěže Skřítků v poklad.
1: A zítra budeme hrát a bude nás to hodně, hodně, hodně bavit.
0: Děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme.
3: Hezký den.
2: Nádherný den.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Dobré ráno, Moravo.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
8: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
9: Hity, které milujete. Radio Čas.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Máme čas, ještě 5 plus 6 minut a než bude 9, takže můžeme trošku podřistat s naším milým kolegou Alešem Škubalem. Ali, ahoj, krásné dopoledne přejeme.
1: Ahoj. Já teď přemýšlím, jo, už jsem si musela vzpomenout, protože teď jsme měli celou hodinu o investování a já jsem marně vzpomínala, jaké máme dnešní téma.
0: Jo.
1: A dneska jsou to trapasy, tak máš nějaký největší trapas, co se ti stal?
2: Hele, těch je, to by byla možná na to knížka, ale nechoďme daleko, jsou akce, které děláme jako moderátoři. A já jsem jednou uváděl jeden koncert a byla to skupina Jelen, tuším. A tam se ztratila malá holčička, byly asi tak 4 roky a maminka za mnou přišla a řekla jméno teda, abychom to vyhlásili, že bychom je mohli najít, jo. A ona se jmenovala Amálka. Aha. Já jsem říkal, prosím vás pěkně, ztratila se malá Análka A teďka těch, já nevím, kolik tam bylo, 500 lidí se začalo smát.
0: Hlavně chlapů. Ale
2: našla se. Tak.
1: Ale tak to si myslím, že hezký příběh mě teda napadlo, ale nevím, jestli to byl úplně můj trapas, ale byla taková situace, nebudu jmenovat toho interpreta ani tu akci, ale byla jsem na akci a bylo zpoždění velké. A začalo pršet a ten interpret úplně nechtěl na pódium. A já jsem tam musela jít, jo, a mě ten organizátor, a teď už to byl pokročilý večer, fotbalové hřiště a všichni hodně napití a zmoklí.
2: Já už vím.
1: A já jsem jako jemná duše, já úplně nejsem na typ těchto akcí, že bych dokázala s těma lidma prostě je dostat do nějakého baru, ale pokusila jsem se o to. A říkám si, tak já je trošku jako navnadím, aby nebyli tak naštvaní. No a začala jsem teda na ně mluvit a říkám, a jak se těšíte a pojďte, ukažte, jak se těšíte a on určitě přijde a tak takové věci. A ozvalo se, fuj, bu. A já už jsem viděla, že po mně asi jako poletí ten půl litr, jestli tam ještě chvilku budu, protože oni už byli opravdu hodně naštvaní a toho interpreta chtěli, takže jsem potom tak jako poděkovala a odešla.
2: Hele, na to mám cit, když já to vždycky vycítím, že tohle k tomu může dojít. No. Já to mám vždycky.
1: Porad
2: teď,
1: mi.
2: No, teď vystoupí ten a ten, pojďme to roztleskat, jenom na to.
1: No, jsme počkej, 20 minut, to nechtěl
0: nepletu, jít. Ano, pokud se nepletu, protože Lenča mi říkala je, právě, že vyvolala.
1: Já jsem vyvolala.
0: Dostala z nich té emoce, řekla XY přichází a XY vzadu.
1: Až přestane pršet.
2: Oh, wow.
0: No.
2: To klobouček.
1: No, takže,
2: to takže, nejde. No,
1: takže já jsem zkusila, ale jsem velmi ráda, že Ali, jako nejzkušenější moderátor venkovních akcí, protože já v tom jako zase takovou zkušenost nemám, mi vlastně radí to, co já jsem udělala, ale tam už nebyla cesta. Víš,
2: rozumím.
1: Tam už jsme ten průsečík nemohli naleznout.
0: A nikdy člověk není připravený na všechno. Vždycky, no, jako
2: to abych utekal a přišel bych po těch 20 minutách. To nemá
1: taky
2: smysl.
0: Tak my přihazujeme ještě ke zprávám první slovíčko tajemné věty v rámci Megaléte. Je to slovo poslouchám a Ali, dodáš další?
2: Dodám. Já třeba nevím, já jsem se ještě na to nedíval, abych tam třeba dal i rádio, ale nevím.
1: A už řekl druhé slovo. Ano.
2: Fakt jo? Jo, já jsem se trefil.
0: Přejeme hezký den.
3: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
4: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
6: Čas.

0: malíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Rádio Čas. Rádio Čas. On se zbláznil docela, la, la, ten kluk mimo je, vůbec není jako my. Velké problémy jsou právě teď ve Fulneku na Novojčínsku u odbočky na Vlkovice. Na hlavním tahu tady bourala 3 osobní auta. Vážná nehoda se stala v Kravařích na Opavsku. V ulici Náměstí srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky u Příbora. Na hlavním tahu z Kopřivnice na Ostravu před kruháčem nad dálnicí bourala 2 osobní auta. Tady zasahují záchranáři. Zdržíme se i v Ostravě na sjezdu z Opavské ulice ve směru na Dubí. Tady je taky bouračka.

0: si tak můžeme připlatit až 1000 korun.
1: Morava aktuál.
0: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu. Ve Valašském Mezříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím Mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
1: Rádio Čas. Sport.
0: Čeští basketbalisté hledají náhrady za klíčové hráče. V červencových zápasech kvalifikace mistrovství světa se budou muset obejít bez pivota Martina Kříže. Po zraněném kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi tak vypadl ze hry další člen týmu. Taky dnešek bude tropický, teploty půjdou nahoru, obloha by po celý den měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

To slovo středa se už krásně říká, takže vydařenou půlku pracovního týdne od Aleše Šklobala. Ono, říká se, že člověk se učí z chyb, že jo? Jenže některé chyby jsou tak legendární, že se z nich stávají takové ty i rodinné historky, pracovní historky několik generací. Ale dneska vás zvu na takovou malou cestu časem k odvážnému přiznání. Tedy zazpomínejte na svůj zatím největší trapas. Třeba já bych měl trapasu jen z vysílání požehnaně. Je to live, ano, samozřejmě nikdo to nevrátí zpátky, třeba jednou jsem chtěl popřát k svátku, no a v kalendáři, když jsem se podíval, protože to bylo narychlo, bylo vypsáno všech svatých. No, co s tím potom dělat, že jo? Takže, Facebook, WhatsApp, bereme vaše trapasy. Teď to budou hity, které milujete, jsme Radio Čas, zůstaňte s námi. Radio Čas.

0: Dneska je to o trapasech, já se zeptám na Rádiu Čas, ano, na tohleto naše téma. Ať už jste, já nevím, omylem poslali zprávu šéfovi, místo partnerovi, zamávali cizímu člověku, anebo si spletli dveře a vtrhli na špatnou oslavu, vězte, že v tom rozhodně nejste sami. Ono, psychologové tvrdí, že ty naše trapasy my vnímáme intenzivně, ale to okolí kolem nás až tak ne. Já mám ještě jeden z vysílání, kdy jsem řekl, že mě fousy nerostou rychle a mám ohromnou výhodu, že se každý den po ránu v koupelně tedy nemusím a my z toho lid jsem řekl honit. Poslouchala jedna paní a hned na WhatsApp napsala WhatsApp Rádia Čas. Teď jsem si málem, protože šiju kalhoty, přišla ruce ke kalhotám. Alena píše, když jsem před léty jela domů ze školy, tak na zástavce jsem přebíhala na autobusovou další zastávku a měla jsem širokou sukni, kousek nad kotníky. Když už jsem měla běhnout do autobusu, znovu jsem si sukni přišlápla, ale tentokrát skončila obličejem klíně pána, který seděl naproti dveřím. Alča, Alčo, no, krásné, ale to jsou, jak říkám, prostě malé věci. Takže s radostí, se smíchem, s pohodou zaspomínejte na svůj zatím největší trapas Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Těším se teď ale z Rádia Čas hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
8: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
7: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
8: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
7: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
9: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
8: Přijďte si užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
10: Rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky dnešní odpoledne bude pořádně tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas, tak to jsou ty nejlepší akce, na které vás s Rádiem Čas dostaneme, na které se podíváte samozřejmě zdarma, protože Megaléto, ano, to jsou dva lístky na koncerty, divadelní představení, výstavy a tak dál a tak dál. Jinak dneska to bude velmi zajímavé, protože tady máme letenskou pláň, tady si třeba zaspíval Michael Jackson, anebo slavní Stouni, možná jste byli, no ale také Marek Ztracený a bude tady 7. srpna na svém úžasném show. A teď i dnes... Jo, skládáme výherní větu a ta zní, tedy její první polovina, to už jsme opakovali ráno, je slovo poslouchám. To druhé slovo, a to už jsem taky vlastně náhodou přidal, je slovo rádio. Takže poslouchám rádio, jo. Více odpoledne a také samozřejmě hlídejte si finále, protože dva lístky na Marka Ztraceného, to určitě bude stát za to. Držím palce, teď ale zpátky muzika, hity, které milujete. A ještě tady mám tipy na zajímavé akce.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Teď půjdeme spolu na místa, kde vás rozhodně bude bavit. V sobotu 27. června vás zveme na náměstí 28. října v Orlové, kde se rozjede Orlovský jarmark a neb od uhlí k rock'n'rollu. Čeká vás hornická kapela Karibské rytmy, Palan Music, brazilská show Beatles Show a Legendy se vrací a večer ohňová show Růže draka. A přijďte si užít havírovský čaj o páté s Rádiem Čas dneska od 17 hodin ve společenském domě Reneta. Můžete se těšit na retro diskotéku s DJem Rádia Čas, zábavné kvízy. No a to všechno za retro vstupné 50 korun. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče v Kině Centrum anebo samozřejmě přímo na akci. Těšíme se na vás, stavte se, protože tady rozhodně bude fajn. No a fajn bude i s hity, které milujete. Hezké dopoledne s časem.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Na Rádiu Čas teď odstartuje hodina, ve které můžete vyhrávat. Odkryjete skřítku v poklad, no a můžete vybrat, pozor, až 10 000 korun. Držím palce, ať se daří. Od Aleše Škloba pohodové dopoledne a mám pro vás novinky, tedy nejnovější zprávy s Honzou Gabelčíkem. A bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Stále se můžeme zdržet v obci Kravaře na Opavsku v Lici náměstí. Tady zasahovali záchranáři u sraženého chodce. Velké problémy jsou i u obce Fulnek na Novojčínsku. Na výjezdu na Vlkovice bourala 3 osobní auta. Zdržet se můžeme i v obci Tišnov na Brněnsku v Lici Cáhlovské. Nákladní auto tady narazilo do mostu a stále můžou být problémy taky u Příbora na Novojčínsku. Na hlavním tahu Kopřivnice Ostrava před odbočkou na kruháč nad dálnicí dnes po ránu bourala 2 osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Tropy ohrožují i hospodářská zvířata. Zlínský kraj přispěje obcím na stavbu nájemních a sociálních bytů. Zlatou hokejku poprvé vyhrál Martin Nečas. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropické teploty posledních dnů ohrožují i hospodářská zvířata a ryby. Zemědělci se je snaží ochlazovat pomocí vody a ventilátorů. Vlivem horka ale očekávají finanční ztráty. Chovatelé skotu hlásí až o čtvrtinu nižší produkci mléka.
1: Morava aktuálně.
5: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu prozradila radní města Andrea Hofmarová.
6: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách, vedle toho také výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
5: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou co nejdřív. Zlínský kraj finančně přispěje obcím na stavbu nájemních a sociálních bytů. V novém programu na podporu dostupného bydlení v regionu na to vyčlenil 30 milionů korun. Žádosti můžou obce podávat do konce července.
1: Rádio Čas, sport.
5: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. A taky dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku pořádně tropický. Obloha by po celý den měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklobalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Čal se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
8: Za horami, za lesami, za dolinami, popily se dva kurali.
7: Plátíš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
8: Ale je to dobrý, na to, že to bylo promo.
7: Dlouho jsem stříhal.
8: Dobré ráno, Moravo, mezi 6. a 9. každý všední den.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Jako v pohádce se budete cítit po 10. hodině s rádiem Čas, protože skřítek do pohádky určitě patří i jeho poklady. A tak ten další pohádkový příběh ke štěstí na rádiu Čas za pár minut a už dopředu přeju pohádkovou výhru. No a naše téma trapasy, ty další, které baví po 10. hodině určitě přidám. Teď ale hity, které milujete. Je s vámi Aleš Šklubá, takže hezké dopoledne s rádiem Čas, ať už děláte cokoliv, ať se daří.
1: Hity, které milujete.

0: čas.
1: Už jsem ho chtěl předběhnout, ale má pro vás skvělou výhru, na to si počkáme, ale spíš výzvu se skřítkem Rádia Čas. Desátý v pořadí z vás, kdo se tedy dovolá na 77 6612 800, hraje. Jo, takže desátý v pořadí, můžete volat, za chvíličku odblokuju telefon, už dopředu hodně štěstí, ať to vyjde. A znovu tedy musím upozornit na to, že pokud budete mít moc velké štěstí, tak boxo Rádia Čas je až 10 000 korun a s tím už se dá něco dělat, že jo, co si budeme. Takže volejte ještě jednou 77 6612 800 a hrajte se skřítkem.
2: Hity, které milujete.

0: Jednou nahoře, jednou dole, anebo jako na houpačce, někde to vyjde, někde ne, to platí u výher, co si budeme. Skřítek Rádia Čas je tady, box s penězi do kořán, jenom z něj vytáhnou ty penízky. Kdo to zkusí, kdo se dovolal, pořádí jako desátý. Halo, halo.
1: Dobrý den, přeji, tady je Pavla z Rožnova.
0: Pavlo, zdravím, do Rožnova. Vy tam asi nemáte tak horko, jak my tady, že jo?
1: Roztopená no tak ostrava. Máme, ale my tady máme hodně stromů a zeleně, tak jasně, je to příjemně.
0: Je tam příjemně. Příjemná může být i výhra, vaše největší finanční výhra, Pavlo.
1: Bylo to taky v rádiu Čas a vyhrála jsem 2000 korun s Kiki Střelcovou, asi před 2 roky.
0: To je slušné, to už se počítá. Teď to vylepšíme.
1: No, uvidíme, jaké bude štěstí, teď byl potřebovala, teď mám smutek.
0: Tak byste, jasně, každá kačka se hodí, to je vždycky pravda. Můžu otevřít box?
1: No můžete, určitě, zkusíme.
0: Super, pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Stovka, ano, to je jasné, to je základ.
1: No, tak to mám radost, ale zkusíme ještě. Potřebuji štěstí.
0: 200, už to zasnělo, máte 200.
1: Výborně, takže ještě půjdeme dál.
0: 300 korun tam je.
1: I to je pěkné, tak jste říkal, že je štědrý skřítek, tak já mám ráda, když je někdo štědrý, já jsem také štědrá, tak zkusím ještě.
0: Ano, pěkné, jak jsi říkala, je to pěkné, tak pěkné to asi bude dál.
2: 400
0: tam jsou.
1: Tak je to krásné, potěší, to je to dost peněz, ale zkusím ještě to štěstí.
0: Ano. Ano, každá odvaha se počítá, zvláště když vytahujeme peníze.
2: 500
0: korun do vaší peněženky, Pavlo.
1: Krásné.
0: Wow.
1: Krásné to je, ale.
0: Ale?
1: Co? No. Tak když už je ta příležitost, tak bych to ještě zkusila.
0: Já si to myslím.
2: 600
0: tam je?
1: No krásné, pořád to jede, pořád je to dobré. Mám štěstí a mám radost.
0: Já mám také radost, že máte radost. No, sedmička, šťastné číslo.
1: Tak pokusím ještě.
0: Pavlov, to se mě líbí.
2: 700.
0: 700 tam je. 800.
1: Krásně, tak děkuju moc, pane Skřítku.
0: Aleš je Skřítek Šklubal.
1: Já vím, Aleš Klobal, jasné, ale tak teď je to se Skřítkem. Takže ještě se pokusím.
0: Pavlo, schválně. Jo, pojedete dál?
1: Ano.
0: Takže 800.
1: Zkusím to.
2: 800.
0: Je tam 800.
1: Krásné. Tak jde to pomaličku, ale pořád.
0: Ano. Jde to dřeto, ale vyhráváte.
1: Ano, tak to mám radost, štěstí.
0: Tak co, 900, Pavlo. Jo nebo ne?
1: Takže moc děkuju, ale jsem na váškách, ale zkusím. Ještě jednou to dejte.
2: 900.
0: Wow.
1: Je tam?
0: Je tam. 900.
1: No výborně, krásné.
0: A to už je krůček tisícovce.
1: A tak říkal jste, že je Skřítek štědrý, ale trošku jsem na váškách, nevím. Nevím, nechala bych si poradit, nemám od koho.
0: No, já vám neporadím, no. Nesmím.
1: No já vím, že ne, a já jsem tu sama, takže nevím. Jsem na váškách.
0: Co?
1: Tak dám, nebudu se rozmýšlet, nebo už jsem tak na 50-60%. Tak to dáme ještě.
0: Tisícovka?
2: Tisíc.
1: Ano.
0: Je tam 1000.
1: No tak to je krásné.
0: Já už tady došel pod kres, jak to je dlouhé dneska. 1000 korun, tak co, berete anebo jedeme dál? Jak to vidíte?
1: Já si myslím, že to už je hodně peněz, no. Za to už se dá pořídit třeba i nějaké. Máme starou chalupu, tak potřebujeme to oprava, drenovat, takže nějaká barva nebo něco na natření.
0: Barva by tam byla,
1: takže. Takže určitě já to beru.
0: Berete. Tak já to vyzkouším, kolik by tam ještě bylo? Byly by tam 2000.
2: 2000.
0: Pavlo, byly by tam 3000.
2: 3000.
0: Byly by tam 4000.
2: 4000.
0: 5. Ne, tam už bychom dál nešli.
2: A nemáš nic.
0: Pavlo, gratuluju, tisícovka dobrá, jak jste říkala, na barvy, krásně, ať vám to hraje. Já k tomu ještě přidám i balíček od Investony. Mějte se krásně a štěstí i v životě. Nejen v tom hře, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Posíláme.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Otevírám výherní box.
4: Vaškův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
4: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co, jdeš do toho?
4: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Rádio Čas.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
12: Cashpoint. Rychlá směna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
14: www.podpovrchem.com.
13: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Rádio Čas.
15: Hity, které milujete.

0: Co si budem, kvízy vždycky bavili a s naší ranní partou si ověřujeme den, co víme a co je pro nás takzvaně ta španělská vesnice, nemůžeme vědět všechno. A tak pojďte s námi tady s Radimem, Lenkou a Honzou doplňovat dotazníky. Víš, nevíš, jo? Tak kvíz už za chviličku. No a za chviličku také z naší debaty, tedy vaše nejtrapasy. I na to se těším.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Helena Vondráčková má narozeniny. Netají se tím, protože za rok bude 80, takže dneska 79.
4: To je neuvěřitelné.
3: Mimochodem za rok tento čas už by měla mít po Edenu, tak uvidíme. Mě v každém případě jenom zajímá, z kterého filmu je tato písnička a taky s kým ji zpívá.
4: Tisíckrát, Jirka Korn.
3: A z kterého filmu?
4: To já nevím, víš, že mě filmem vždycky naštve.
5: Ještě to chvilku.
4: Tak počkej, tak to je Vašek Neckář pro změnu. Ne, je to Jirka Korn.
3: Myslím, že ta scéna je, když všichni jsou na lodi. To je co?
5: Já
3: když
5: to člověk vím.
4: A podobně, no, já vůbec nevím, jestli je to Neckář nebo Korn, kámo.
3: No, právě,
5: ale
3: no,
5: počkej, ale Buška tam má, nejsou to ti vodníci.
3: No jasně.
5: Ano.
4: A je to Vašek Neckář.
5: Vodníků v Čechách.
3: A je to teda... No,
4: Vašek Neckář.
3: No, díky bohu za ty dary. No. Tak to máme. Jinak říká se, že noc na dnešek patřila k těm nejmagičtějším, takzvaná svatojánská. Tak, prosím, Lení. Sen noci svatojánské napsal Shakespeare, to víme. Už asi posté Shakespeareovo rodiště.
5: Co je? Tredford nad Avonem.
3: No jasně. A pořád cinkáme, já ale vím, jo, že to bolí a cinkáme.
5: Ale ty to na mě vybalíš, víš, jakože tam už je to očekávání, že to jistě víš, ano, a ty to vybalíš a já úplně, a mě zamrznu.
4: A poslední. Jak báseň, že to jistě víš a ty to vybalíš.
3: Že ty moje to vybalíš. Poslední, jo. No. Víte, jak se jmenovala Shakespeareova velká láska a manželka?
5: No, tak ale tak, co my víme o Shakespeareově, tak mimochodem. No.
3: Ona se totiž jmenovala úplně stejně, než se vdala, jako slavná herečka své doby, která ozdobila třeba filmy jako Le Miserable, Bídnici, anebo Ďábel nosí Pradu.
5: Anne Hathaway?
3: Přesně tak.
4: Tady pořád taháte toho ďábla.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Taky dnešní odpoledne bude pořádně tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dnešní téma Rádia Čas hodně baví a tak směle do toho, podělte se s námi o příběhy. Ukažte, že ty trapasy prostě nejsou konec světa, často jsou to ty veselé vzpomínky, že jo? A život připsal trapas i na konto Páji, která se zapojila. No a Pája píše, tohle mě pobavilo. Mě občas zastaví ráno na cestě do práce kolegyně autem a vezme mě. Jednou takhle zastavilo šedé auto, já automaticky nasedla a říkám, dobré ráno, děkuju za zastavení. Až potom jsem si všimla vytěšeného pána za volantem a tak říkám nashledanou a vystoupila jsem. Smála jsem se do práce celou cestu, tak Pájo, to nevymyslíš. To kolega, když už jsme na cestách, Honza Gavelčí, který samozřejmě má zprávy, tady je nejen počasí, ale také dopravní servis, tak on, když měl jednou dopravní servis a z něj v tom dopravním servisu vyšlo tohle, že na Rudné ulici, tam se zdržíte, protože právě se srazila dvě auta a dodal, nehoda je bohužel bez zranění. Mluví se o tom dodnes. Tak jo, je to jsme odvysílali, ale teď jdeme na vaše trapasy. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, já hraju a rovnou hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Radiočas.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
11: Jdeme!
10: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Už za chvíli rozjedu obědovku Rádia Čas, obědy do vaší firmy. Pokud ještě nemáte registraci, tak přes naše webovky. A zítra třeba budu volat rovnou vám. Od Aleše Šklubala hezké dopoledne a teď už to bude o novinkách. Nejnovější zprávy Honza Gavelčík a bude 11.
1: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S víniem léto každý den.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Policejní zásah právě teď komplikuje dopravu v Ostravě Zábřehu na Cimlerově ulici. Zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podrobnosti už za pár okamžiků ve zprávách. Velké problémy jsou taky na Břeclavsku u obce Velké Němčice. Na výjezdu na Hustopeče tady bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a nehoda dvou aut nás potrápí taky v Brně v ulici Příkop. Jezdí se tady kyvadlově.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V Ostravě Zábřehu právě teď probíhá policejní zásah proti ozbrojenému muži. Podle nové předpovědi namíříme v neděli až 39 stupňů. Hokejbalisté na domácím šampionátu v Ostravě porazili i Slovensko. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropické horko bude pokračovat. Podle televize LTV Plus navíc bude ještě tepleji, než se původně myslelo. Největší vedro má být v neděli. Původně měly teploty vystoupat na 37 stupňů. Podle nové předpovědi ale namíříme až 39 stupňů Celsia.
4: Morava aktuálně.
3: Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje na Cimlerově ulici proti muži, který na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. Obyvatelé v lokalitě nemají vycházet z domů, na balkony ani se přibližovat k oknům. Víc nám řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
5: V Ostravě Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr. Na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
3: O dalším průběhu policejního zásahu vás budeme informovat. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zaměřují se na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města.
4: Rádio Čas, sport.
3: Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Dnes se od 17:30 utkají s Američany. A taky dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku pořádně tropický. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Čas se odkládá, změna termínu, těch stínů, to mám rád.
7: Za horami, za lesami, za dolinami, popili se dva korali.
6: Darmo se ty platíš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
7: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
6: Dlouho jsem stříhal.
7: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.

Rádio Čas, obědovka a také Aleš Šklubal, to se za pár minut ozve, klasicky k tomu přidám otázku. Máte důkaz, že u vás hraje Rádio Čas? Takže pokud to všechno dohromady vyjde, dopadne, máte z Rádio Čas z obědovky pizzu do vaší firmy. Takže dobrou chuť už dopředu a bohaté menu slibuje také náš playlist, o tom žádná. Z Rádio Čas dál hity, které milujete. Hity.

A v životě okamžik, na který by nejraději zapomněl, a přesně ten si dneska připomínáme. Takže zazpomínejte s Rádiem Čas na ten svůj zatím největší trapas, protože kdo nikdy neuklouznul nebo neřekl větu, za kterou se červenal. Mili napsala, já si vzpomínám, jak jsem vtrhla do zborovny, kde se převlíkal pan učitel tělocviku. Mili, já vždycky říkám, že chlapi jsou dole všichni stejní, že tam není rozdíl. No, dobře, skoro není rozdíl. Já se přiznám. Takové jedné věci, když někdy dělám dabingy a jednou jsem daboval pořad o vaření a tam se pracovalo s potravinou zvanou garnát. A já jsem se seknul a tak vám to ujede, ani si to neuvědomíte, řekl granát. Jo, že přidáte do hrnce a tak dále, jo. V dabingu to zůstalo, opravovalo se to až potom po vysílání po reakcích a jedna z těch reakcí byla, která přišla, že ten, co dabuje, je asi bývalý voják, jo, takže no... I to se stane. Vaše trapasy, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište. Já za chviličku pozvu na večerní Filmtime Rádia Čas a dál hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi.

0: přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
1: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
2: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
4: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
4: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
5: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
6: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
5: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Ty, které milujete. Radio Čas.
9: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Pojďte se bavit.
1: Teď půjdeme spolu na místa, kde vás rozhodně bude bavit. V sobotu 27. června vás zveme na náměstí 28. října v Orlové, kde se rozjede Orlovský jarmark a neb od uhlí k rock'n'rollu. Čeká vás hornická kapela Karibské rytmy, Palan Music, brazilská show Beatles Show a Legendy se vrací a večer ohňová show Růže draka. A přijďte si užít havírovský čaj opáté s rádiem Čas dneska od 17 hodin ve společenském domě Reneta. Můžete se těšit na retro diskotéku s DJem Rádia Čas, zábavné kvízy. No a to všechno za retro vstupné 50 korun. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče v Kině Centrum anebo samozřejmě přímo na akci. Těšíme se na vás, stavte se, protože tady rozhodně bude fajn. No a fajn bude i s hity, které milujete. Hezké dopoledne s časem.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne bude pořádně tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Vy posloucháte Rádio Čas, my servírujeme. Obědovka Rádia Čas otevírá své výdejní okénko, no a servírovat se bude a rovnou do vaší, no, firmy, na váš firemní stůl, a to vonavá pizza. Takže samozřejmě platí telefonní číslo a potom jako důkaz, že posloucháte Rádio Čas, tak já vyměním ten poukaz na pizzu do vaší firmy. Tak já to zkusím, jak to dneska vyjde, a máme tady 7, 7, 4 a ještě 0, 50. Tak. Jo, jo. Takže předpoklad, že se domlám, určitě ano. Na druhé straně by měl být za svou firmu Jirka. Prozatím to nevypadá. Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka, Jirka?
1: Jo, Jirka.
0: Jirko, já vás zdravím. Takže to šlo celkem rychle. Dneska fofry, anebo jak to vypadá v práci?
1: No, spíš začíná být horko.
0: Začíná být horko, tak to věřím. No a my ještě takové jakoby těžké jídlo budeme servírovat, pizza. Už jste po obědě?
1: No, spíš se chystáme.
0: Chystáte se. Takže možná si dáte právě tuhleto pizzu z Rádia Čas. Ale já bych potřeboval důkaz, že ve vaší firmě hraje Rádio Čas, tak co, dáte?
1: No, hraje, ale...
0: Ale co si pamatujete, že, z toho vysílání? Třeba dneska, včera, předevčírem. Co jste slyšel?
1: No dneska máte téma trapasy nebo prusery.
0: Výborně, fantasticky. Máte taky nějaký takový trapas, který byste mohl říct?
1: No, tak to vždycky se stane, když něco děláte a myslíte, že vás nikdo nesleduje, a pak zjistíte, že někdo vás vidí, no.
0: Jasně, a je to tam, že? A je to tam. Jirko, jak jste říkal, teplo, já vás nebudu zdržovat od oběda, každopádně my teď posíláme poukázku do vaší firmy, pro vás, pro vaše kolegy, na pizzu. Užijte si to.
1: Děkujem.
0: Přeju dobrou chuť. Mějte se krásně a vydržte ta horká naslyšenou.
1: Jo, díky.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojď dneska na rádiu čas trapasy, co baví více než trapasy. Když se něco někomu stane, že, tak se všichni smějeme, hlavně, že to nejsme my. Je tady už se mnou Majky, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Tak otázka je jasná, ty a trapasy, no, dej nějaké do placu.
1: Mně se kdysi dávno stalo, že já jsem potřeboval něco na obličeji trošku zakrýt, měl jsem tady něco špatného, a tak mi kamarádky poradili, já si zajdu koupit korektor. Já jsem samozřejmě vůbec nevěděl, co to má být, nebo co to je korektor. Tak jsem zašel do drogerie, šel jsem za paní, která byla u pokladny, a říká mi, že potřebuju korektor. A ona mi na to říká, no jo, ale já teďka nemůžu odejít tady s tama, tak vzala ten mikrofon, co tam má do celé prodejny, a říkala, Jani, prosím tě, tady mladý muž potřebuje korektor, přijď mu pomoct. Krás. Tak všechny ty mladé holky se otáčely, co to tam za kluka se chce malovat, no tak jsem se cítil mírně trapně.
0: Měl si přibalit drtěnku a bylo by
1: no,
0: to.
1: No, zážitek.
0: Tak jo, dal už s vámi, Majky, pište na naše téma, které baví. 2 minutky a bude pravé poledne, takže dobrou chuť.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Zábřehu. Na Cimlerově ulici je stále vozovka uzavřena v obou směrech kvůli policejnímu zásahu. Další komplikace v dopravě jsou také na Šumpersku ve Starém Městě, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody autobusu a osobního auta. A zdržet se také můžete na hlavním tahu na Vsetínsku u Lidečka, kde bourala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Střelec z Ostravy je mrtvý, policie ukončila zásah. Živnostníci od července ušetří a Zlínský kraj podpoří dostupné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová.

0: Moravskoslezského kraje.
1: To šlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
0: Policisté zraněnou ženu předali záchranářům, byla při vědomí. Utrpěla ale těžké střelné poranění trupu a její stav je kritický. Lidem v okolí už nebezpečí nehrozí. Osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Minimální záloha mimo paušální režim klesne na 5 500 korun. Na sociálním pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun za celý rok. Úprava platí zpětně od letošního ledna. O přeplatek mohou živnostníci sami požádat, anebo jim ho stát automaticky vrátí v ročním vyúčtování.
2: Morava aktuálně.
0: Zlínský kraj poprvé podpoří dostupné bydlení. Více jak 3,5 milionu korun pomůže v Oznici a Mistřicích vybudovat 10 nových sociálních a nájemních bytů a související infrastrukturu. Hejtmanství má v programu připraveno 30 milionů korun.
2: Rádio Čas, sport.
0: A tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pasterňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech.

Ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě i z hity, které milujete. A i dnes budeme soutěžit, nadělovat, a to třeba s Megalétem, také se Skřítkem, tady pro vás máme spousta peněz. No a podíváme se také na Adama Sandlera, protože ten udělal nádherné gesto pro svoji manželku, se kterou je 23 let manželství. O co se konkrétně jednalo, tak to prozradím za chvilku, teď už ale muzika. Rádio Čas.

0: Předeční odpoledne s Rádiem Čas a o tom, že romantika nerezaví ani po mnoha letech manželství, ví své Adam Sandler, protože ten aktuálně překvapil svou manželku Jackie originálním gestem k výročí svatby. Nad jejich domem nechal přeletět letadlo s nápisem připomínajících právě jejich 23 společných let. Hollywoodské vztahy často nevydrží ani pár let, ale tihle dva dokazují, že skutečná láska může fungovat i po více než dvou dekádách a za mě je to neskutečně krásné gesto. Na sociálních sítích teďka aktuálně všude vyskakují videa a také nápisy z toho, co Adam Sandler nechal na nebi udělat a za mě klobouk dolů. Ode mě další muzika. Jsme rádi o čas?
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1... Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítkův poklad Rádia Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
7: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
9: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
10: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
9: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
3: Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Vaším parťákem i ve středu odpoledne zůstává Rádio Čas a my dneska řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také véteru Rádia Čas trapasy. Ptáme se na ty největší, které se vám staly a mám tady krásnou zprávu od Petry, ano Petra. Ta píše, můj největší trapas se stal na první zkoušce s klukem, který se mi strašně líbil. Seděli jsme v kavárně, povídali si a já chtěla působit úplně v pohodě a sebevědomě. Jenže když jsem si brala hrnek s kapučínem, zavadila jsem o něj rukávem a převrhla ho přímo na sebe. Celý stůl, moje kalhoty, kabelka, všechno od kávy a ve stresu jsem vyskočila, chtěla to zachránit a přitom jsem ještě kopla do jeho židle. Naštěstí se tomu smál víc než já a dneska je to můj manžel, takže občas i trapas může dopadnout dobře. No to je krásný začátek. Já si říkám, že takové trapasy na začátku ty vztahy jenom zbližují a je aspoň na co vzpomínat a čemu se smát. Tak dejte vědět i vy ostatní, těším se na vaše odpovědi a na vaše zprávy. Klidně nahrávejte hlasovky 77 66 12 800. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak ještě dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne bude pořádně tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi a také vás za to odměňujeme. A to třeba tím, že vás dostaneme na ty nejlepší festivaly a akce, které po celé léto budou trvat. A schválně, jestli poznáte, na koho tady máme dneska vstupenky. Časy se mění, jen my vás uznáváme stejní, tak se nezlobře, jsem takovej vůd. Já si myslím, že Marka Ztraceného není ani třeba představovat. A zapomněl jsem si. Hity známe snad úplně všichni a právě Marek Ztracený vystoupí 7. srpna na Letné v Praze. Aktuálně už takřka vyprodaný koncert, který rozhodně bude stát za to a s naším rádiem se tam můžete dostat úplně zadarmo a ještě k tomu někoho vzít. Co pro to stačí udělat? Poslouchat naše rádio samozřejmě a znát výherní větu. Zatím jsme prozradili dvě slovíčka, pokud je neznáte, tak ty výherní slova zní poslouchám rádio a ještě další dvě slova, které budeme postupně prozrazovat. No a jakmile budete mít celou výherní větu, tak volejte sem k nám do studia a třeba lístky na Marka Ztraceného budou právě vaše.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.

0: za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas za necelou minutu, 13. hodina a slovo už si bere Marcelka. Zamíříme na cesty a čekají nás i zprávy. V těch si řekneme, že pivo po letní sezóně podraží.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
8: Řidiči, stále si dávejte pozor.

0: v Karviné na Polské ulici, kde osobní auto srazilo chodce. I tady zasahují záchranáři a se zdržením kvůli porouchané dodávce počítejte také na hlavním tahu u Liptálu na Vsetínsku. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pivo po letní sezóně o něco podraží. Policisté

0: Pivaři si zřejmě za zlatavý mok připlatí. Pivovary chtějí zdražit až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmene kvůli jarnímu suchu a vyšší náklady na energie, anebo obaly spojené s válkou v Íránu. Podle ekonomů se zvýšení cen dotkne baleného i čepovaného piva. Protože pivovary ale mají ještě zásoby loňského ječmene, zvýšení cen by mohlo přijít až na podzim.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravským sídlištěm

0: autobusu.
1: Rádio Čas Sport.
0: A čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A a o 2 body před Kanadou. A dnes se od 17:30 utkají s Američany. Taky ve středu

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
2: Za horami, za lesami, za dolinami, popili se dva kurali.
1: Víš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Vy ty, které milujete.
2: Ale je to dobrý, na to, že to bylo promo.
1: Dlouho jsem stříhal.
2: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se za chviličku podíváme do světa sportu, ale ještě předtím budeme soutěžit.
1: Skřítku v poklad na Rádio Čas.
0: Linka sem ke mně do studia 77 66 12 800 je v tuto chvíli dostupná a pokud se dovoláte jako pátí v pořadí, tak máte šance soutěžit se Skřítkem a přijít si na nějakou finanční odměnu. Tak jsem zvědav, jestli dneska nadělovat budeme.
2: Hity, které milujete.

0: Tak je to tady dneska čtvrtý pokus a čtvrtá soutěž se Skřítkem. Kdo se nám dovolal?
1: Zdravím, Honza.
0: Honzo, posílám pozdravy kam?
1: Havířov.
0: Ano, zdravíme do Havířova. Dneska řešíme trapasy, vzpomenete si na nějaký?
1: No, těch bylo, že ono asi nejde vybrat ani.
0: No, tak nebudu vás trápit tady Véteru, hele. Pojďme soutěžit. Můžu otevřít první box?
1: Jo, určitě.
0: Tak pojďme se podívat, co dneska skrývá Skřítek. Kolik tam bude? Otvírám první box.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 200.
0: Tak na začátek 200, to může být klidně všechno, jo? Jenom upozorňuju. Tak stačí nám to, nebo ne?
1: Jasně, půjdeme dál, tak je to hra.
0: Dobře, tak jdeme dál. Co na to druhý box?
2: 400.
0: 400 na kontě v tuto chvíli.
1: A tak pojďme dál.
0: Pokračujeme dál, třetí box. 500. Co teď, stačí nám?
1: Ne, pojďme ještě.
0: Jdeme dál, dobře. A co na to další box?
2: 600
0: na kontě.
1: A půjdeme ještě.
0: Dobře, vyzkouším otevřít další box, snad tam ještě něco bude. Co na to Skřítek?
2: 800.
0: 800 máme na účtě. Co teď, stačí nám nebo ne?
1: Tak teď to asi ukončíme.
0: Teď to ukončíme.
1: Jo.
0: Tak v tom případě je to jasné, Honzo, vyhráváte 800. Cena už je více než jasná. Podíváme se, co by tam bylo dál?
1: No, můžem.
0: Nebudete naštvaný, jo, potom?
1: Tak nebudu, je to hra.
0: Dobře, tak pojďme otevřít další box. Tak jsme to stihli krásně minutu před 12, protože dál už by bylo nic. Takže nejvyšší výhra, která mohla být ve Skřítkově, je vaše, Honzo. Gratuluju.
1: Jo, super, děkuji moc.
0: Zůstaňte mi na telefonu, vyřešíme podrobnosti. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
8: Hity, které milujete. Radio
9: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
13: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
14: Cashpoint. Rychlá směna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
15: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
16: www.podpovrchem.com.
15: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
17: Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: No, pojďme se dnes podívat samozřejmě do světa fotbalu, do fotbalu na mistrovství světa. Ono zatím teda nic moc, jedna prohra, jedna remíza, aktuálně jsme třetí v naší skupině. Každopádně další zápas, další utkání nás čeká už dnes večer, nebo respektive zítra ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno. A to s lídrem skupiny s Mexikem. Mexiko zatím vyhrálo oba zápasy, tak jsem zvědav, jak to bude probíhat. A mimo jiné výhra je jediná věc, která může Česko na mistrovství světa udržet. Tak jak to dopadne, se

0: klidně tipujte a pište mi, jsem na WhatsApp rádia čas 77 66 12 800 a já samozřejmě českému týmu budu držet palce, byť ve 3 ráno to asi budu mít trošku kolem půlnoci. Pojďme se podívat na počasí, jak bude zítra, za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: Středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rašlem, ale teď zamíříme do dnešního rána. Opět zjistíme, co všechno víme. Dneska mimo jiné 24. června slaví třeba narozeniny Helena Vondráčková. Tak viděli byste třeba, kolik slaví a dokázali byste poznat její písně, protože i to bylo tématem. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Helena Vondráčková má narozeniny. Netají se tím, protože za rok bude 80, takže dneska 79.
3: To je neuvěřitelné.
2: Mimochodem za rok tento čas už by měla mít po Edenu, tak uvidíme. Mě v každém případě jenom zajímá, z kterého filmu je tato písnička a taky s kým ji zpívá.
3: Jirka Korn.
2: A z kterého filmu?
3: To já nevím, že mě filmem vždycky naštve.
4: Ještě to chvilku ne.
3: Tak počkej, tak to je Vašek Neckář pro změnu. Ne? Ne, je to Jirka Korn.
2: Myslím, že ta scéna je, když všichni jsou na lodi. To je co?
4: Já
2: když
4: to člověk vím.
3: A podobně. Já vůbec nevím, jestli je to Neckář nebo Korn, kámo.
4: No, právě, ale no, počkej, ale Libuška tam má, nejsou to ti vodníci.
2: No jasně.
4: Ano.
3: A je to Vašek Neckář.
4: Vodníků v Čechách.
2: A je to teda, no.
3: Vašek Neckář.
2: No, díky bohu jo. Za ty dary. Až no. Tak to máme. Jinak říká se, že noc na dnešek patřila k těm nejmagičtějším, takzvaná svatojánská. Tak, prosím, Lení. Sen noci svatojánské napsal Shakespeare, to víme. Už asi posté Shakespeareovo rodiště.
4: Co je? Tredford na Avonu.
2: No jasně. A pořád cinkáme, já vím, že to bolí a cinkáme.
4: Ale ty to na mě vybalíš, víš, jakože tam už je to očekávání, že to jistě víš,
2: ano,
4: a ty to vybalíš a já úplně... A mě zamrznu.
3: A to jak báseň, že to jistě víš a ty to vybalíš.
2: Ty moje poslední, jo. No. Víte, jak se jmenovala Shakespeareova velká láska a manželka?
4: No. Tak ale tak co my víme o Shakespeareově, jen tak mimochodem. No.
2: Ona se totiž jmenovala úplně stejně, než se vdala, jako slavná herečka své doby, která ozdobila třeba filmy jako Le Miserable, Bídnici, anebo Ďábel nosí Pradu.
4: Anne Hathaway?
2: Přesně tak.
3: Tady pořád taháte toho ďábla.
5: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup

0: jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, máme 14 hodin, předávám slovo Marcelce, míříme na cesty a čekají nás také zprávy. Řekneme si, že další zlevnění jízdného se prozatím odkládá.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Řidiči, aktuálně pozor, v Nové Míčíně na křižovatce ulice Dukelská srazila se tady 3 osobní auta. Opatrní také buďte ve Znojmě na sjezdu na Přímětice, kde havarovali 2 osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Další zlevnění jízdného se zatím odkládá. Ostravským sídlištěm dnes otřásla tragická střelba a na Zlínsku vzniká porovnávací mapa. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Slevy na jízdné se odkládají. Premiér Andrej Babiš připustil, že návrat zlevnění ve výši 75% pro seniory a studenty se nejspíš nestihne od příštího roku. Podle něj by se toto zvýhodnění mohlo zavést až v dalších letech.
6: Morava aktuálně.
5: Na sídlišti v Ostravě Zábřehu dnes dopoledne došlo ke tragické střelbě. Útočník s násilnou trestnou minulostí tam nelegálně drženou zbraní postřelil do zad svou manželku. Ta pak v šoku vyběhla z bytu. Jak uvedl policejní ředitel Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel, muž na výzvy zásahové jednotky a vyjednavače nereagoval.
7: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou. Všechno další bude předmětem vyšetřování, jak ten muž zemřel, čím si to způsobil to zranění, pokud si ho způsobil on nebo někdo jiný.
5: Žena už se ve fakultní nemocnici Ostrava podrobila operaci, její stav ale zůstává vážný. Vzniká nová porovnávací

0: Radimem a Lenkou.
1: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
2: Za horami, za lesami, za dolinami, popili se dva korali.
1: Darmo se ty můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
2: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
1: Dlouho jsem stříhal.
2: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: mám na teba
1: chuť. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Za malou chviličku další hity, které milujete, budeme také soutěžit a nadělovat. Zbývá ještě jeden pokus se Skřítkem a taky tady máme lístky na Marka Ztraceného, který vystoupí už v srpnu, konkrétně 7. srpna na pražské Letné. A vy tam díky našemu rádiu můžete vyrazit úplně zadarmo. Já prozradím v této hodince třetí slovo do naší výherní věty. Tak buďte ve střehu, teď už muzika. Radio Čas. Hity.

0: Pokud byste chtěli ještě dneska někam vyrazit, tak tady mám pro vás pozvánku do Havířova. Tady můžete v 17 hodin vyrazit na havířovský čaj o páté s rádem Čas. A to ve společenském domě Reneta. Můžete se těšit na retrodiskotéku s DJem Alešem Šklubalem, s kolegou moderátorem Rádia Čas. Mimo jiné, tady budou také krátké zábavné kvízy, ochutné gastroceny, vstupné 50 korun a předprodej probíhá v kulturním domě Petra Bezruče anebo přímo na místě. Tak pokud vyrazíte, příjemně se bavte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
7: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
8: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
7: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
8: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
9: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
10: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
9: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Naše rádio vás dostane na ten nejnašlapanější akce po dobu celého léta. Tento týden už jsme nadělovali třeba Naladnou čeladnou, Štěrkovnu, Open Music a dnes tady máme pro vás dva lístky na Marka Ztraceného, který vystoupí 7. srpna na pražské Letné. Vy se tam můžete dostat úplně zadarmo a to jenom tím, že nám prozradíte výherní větu. Dvě slova už jsme prozradili a tím třetím je slovo cestou. Jo? Takže cestou je slovo třetí, jakmile prozradíme čtvrté slovo, tak na nic nečekejte a volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. No a pokud se dovoláte a budete znát výherní větu, tak lístky na Marka Ztraceného jsou vaše. Držím palce, teďka počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Tropický den nás čeká i zítra. Středa bude ve znamení jasné až skoro jasné oblohy s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Nový den, posloucháte Rádio Čas. A my dneska řešíme trapasy. Ptáme se, co se vám stalo, a mám tady jeden krásný takový trapas od Petry, která napsala, že se jí stal na první zkoušce s klukem, který se jí líbil. Cituji, seděli jsme v kavárně, povídali si a já chtěla působit úplně v pohodě a sebevědomě, jenže když jsem si brala hrnek s kapučínem, tak jsem zavadila o něj rukávem, převrhla ho na sebe a celý stůl, moje kalhoty, kabelka, všechno od kávy. Nakonec to ale dopadlo dobře, vzali jsme se, teď je to můj manžel. Krásná zpráva, děkuji Petro, a jsem zvědavý na vás ostatní, tak dejte vědět, pište na Facebook nebo na WhatsApp téma, které ještě dneska budeme řešit. Teď už pro vás ale připravujeme nejčerstvější zprávy, do té doby ale další hity, které milujete.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas, 15. hodina za 5 minutek a Kika už si tady míchá svůj letní drink.
1: Přátelé, slyšíte to? Ten ledík, to mi teďka udržuje naživu a studená sprcha. Krásné odpoledne všem i tobě, Majky.
0: Děkujeme moc krát.
1: Já se srknu z dovolení.
0: Srkni si, jasně, v pohodě. Prosím tě... Stál se ti nějaký terapas?
1: Ježišmar, nějaký jako pořádný. Něco děje. No ale... No pořádný. No jako teď si vybavuju, jak jsem ještě nenosila úplně ty brýlky a vždycky doma jim bylo dobře. No tak jsem jednou měla pocit, že naproti mě jde osoba mě známá a tak jsem tak jako... A teď se to přiblížilo a teď se to tak na mě jako divně dívalo a ježišmarja trapas, takže jsem sklopila zraky do země a šla jsem.
0: Ale no. To já znám velice dobře, protože já nemám úplně moc dobrou paměť na lidi, které znám, neznám, jako takhle tak od vidění. A stává se mi to docela pravidelně, že někdo se na mě dívá a já už si říkám, tak my se určitě známe.
1: Ale odkud, a jak, kdo to je,
0: no,
1: kam
0: právě,
1: ho zavedím?
0: Právě, no a pak pozdravím a zjistím třeba, že se vůbec neznáme, no.
1: Tak ještě, že poznáváš aspoň mě.
0: Téma, které dneska ještě budeme řešit v éteru Rádia Čas a samozřejmě budeme soutěžit, co tady máme dneska.
1: No dva úžasné lístky na Marka Ztraceného.
0: Ano, přesně tak, 7. srpna. O to všechno dneska v éteru Rádia Čas, nebude chybět ani skřítek. Teď už ale Marcelka, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Šenově u Nového Jičína. Na křižovatce Dokalská Mlýnská havarovala 3 osobní auta.

0: nehodě dvou osobních aut a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Střelec z Ostravy je mrtvý, policie ukončila zásah. Živnostníci od července ušetří a Zlínský kraj podpoří dostupné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Minimální záloha mimo paušální režim klesne na 5 500 korun. Na sociálním pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8.

0: Moravskoslezského kraje.
1: To šlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
0: Zlínský kraj poprvé podpoří dostupné bydlení. Více jak 3,5 milionu korun pomůže v Oznici a Mistřicích vybudovat 10 nových sociálních a nájemních bytů a související infrastrukturu. Hejtmanství má v programu připraveno 30 milionů korun.
2: Rádio Čas, sport.
0: A tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech.

0: Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
3: Za horami, za lesami, za dolinami, pobyli se dva kurali.
2: Darmo se můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Děti, které milujete.
3: Ale je to dobrý, na to, že to bylo promo.
2: Dlouho jsem stříhal.
3: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.

0: Zdravím vás, přátelé, Kiki Střelcová vinšuje hezkou středu z Rádia Čas. Před náma je další teplé letní odpoledne, v rámci kterého se budeme osvěžovat, jak nejlíp to půjde, jen se nebojte. Jako první navrhuju dát si tak akorát vychlazené pití, nic extrémně ledového, protože takové studené nápoje zpomalují trávení, jsem si teď dočetla, tak ať si případně neskomplikujete hubnutí do plavek. No a já pro vás mám nachystané jedno hudební osvěžení vedle druhého. A budeme, přátelé, taky spolu soutěžit. No, takže to osvěžení bude opravdu třeba. O co konkrétně, to už si povíme za okamžik. Do té doby Ed Sheeran, ale těší se na vás třeba taky kapela Kryštof.
1: Hity, které milujete.

0: největších hitů, který můžete nejenom na rádiu Čas slyšet. No a přátelé, my dneska pro vás máme lístky na srpnový koncert Marka Ztraceného, který se rozhodl dobít Letňany. Vystoupení proběhne 7. srpna a vy můžete být součástí a za lístek nezaplatit jedinou korunu. A bude se vám k tomu hodit slovíčko domů. Protože právě to je posledním kouskem do dnešní soutěžní skládačky. Tak si slovo domů připište ke zbytku, který jste jistě pochopili, ale hlavně pochytili, protože vám prozradím, že už v téhle hodině se vám výherní věta bude hodit. Tak zůstaňte s námi a kdo ví, třeba lístky na Marka Ztraceného budou právě vaše.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Pozor, velká slevová akce vtedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
11: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
12: To se ještě domluvíme.
13: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
14: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
13: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
14: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomouc-region-card.cz.
15: Cashpoint. Rychlá změna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
16: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
17: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
16: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
18: Tropický den nás čeká i zítra. Středa bude ve znamení jasné až skoro jasné oblohy s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.

0: Taky ve 24. červnový den ladíte rádio Čas. Vězte, že dneska máme, přátelé, 175. den letošního roku. Svátek slaví Janové. No a teď jako nechci nikoho naštvat, jo, ale já věřím, že pro osvěžení tuhle informaci ocení každý z vás, že za pouhých 6 měsíců tady máme Štědrý den. Přátelé, co dalšího se váže k dnešnímu datu, tak to se teďka připomeneme v rámci naší ranní rubriky Víš, nevíš, ale já bych určitě ráda zmínila, že dnes je to přesně 5 let od ničivého tornáda na jižní Moravě. Tak zdravíme, máváme na jih. No a teďka už naši kolegové z ranního vysílání.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Helena Vondráčková má narozeniny. Netají se tím, protože za rok bude 80, takže dneska 79.
4: To je neuvěřitelné.
3: Mimochodem za rok tento čas už by měla mít po Edenu, tak uvidíme. Mě v každém případě jenom zajímá, z kterého filmu je tato písnička a taky s kým ji zpívá.
4: Tisíckrát, Jirka Korn.
3: A z kterého filmu?
4: To já nevím, víš, že mě filmem vždycky naštve.
0: Ještě to chvilku ne.
4: Tak počkej, tak to je Vašek Neckář pro změnu. Ne, je to Jirka Korn.
3: Myslím, že ta scéna je, když všichni jsou na lodi. To je co?
0: Já
3: když
0: to člověk vím.
4: A podobně. Já vůbec nevím, jestli je to Neckář nebo Korn, kámo.
0: Ne, právě, ale no, počkej, to ale Božka tam má, nejsou to ti vodníci.
3: No jasně.
0: Ano.
4: A je to Vašek Neckář.
0: Vodníků v Čechách.
3: A je to teda... No,
4: Vašek Neckář.
3: No, díky bohu jo. Za ty dary. Až no. Tak to máme. Jinak říká se, že noc na dnešek patřila k těm nejmagičtějším, takzvaná svatojánská. Tak, prosím, Lení. Sen noci svatojánské napsal Shakespeare, to víme. Už asi posté Shakespeareovo rodiště.
0: Co je? Tredford nad Avonem.
3: No jasně. A pořád cinkáme, já ale vím, jo, že to bolí a cinkáme.
0: Ale ty to na mě vybalíš, víš, jakože tam už je to očekávání, že to jistě víš, ano, a ty to vybalíš a já úplně, a mě zamrznu.
4: A to řekla jak báseň, že to jistě víš a ty to vybalíš.
3: Ještě moje to vybalíš. Poslední, jo. No. Víte, jak se jmenovala Shakespeareova velká láska a manželka?
0: No, no, no, no. Tak ale tak, co my víme o Shakespeareově, jen tak mimochodem. No.
3: Ona se totiž jmenovala úplně stejně, než se vdala, jako slavná herečka své doby, která ozdobila třeba filmy jako Le Miserable, Bídnici, anebo Ďábel nosí Pradu.
0: Anne Hathaway?
3: Přesně tak.
4: Tady pořád taháte toho ďábla.
2: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Nač bychom to, přátelé, zdržovali a protahovali? Nabízím právě nyní na Rádiu Čas dva lístky na Marka Ztraceného, který vystoupí 7. srpna na pražských Letňanech. No a vy ty lístky dostanete ode mě úplně zadarmo, pokud mi prozradíte celou dnešní výherní větu. Já vám ještě zopakuju slovíčko, které jsem vám před chviličkou dosazovala do té dnešní výherní věty, a tím bylo slovo domů. Takže pokud znáte celou dnešní výherní větu, neváhejte a volejte linku 7766 12800, a pokud se dovoláte jako 12. v pořadí, lístky budou vaše. Tak držím palce.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Byly to sice nervy, ale 12. volající je právě na lince Rádia Čas. A já se ptám, kdo je tam? Halo, halo.
2: Halo, halo, tady Pavlína.
1: Krásné odpoledne, Pavlínko. Odkud voláte?
2: Volám z Háje.
1: Z Háje ve Slezsku. Tak to se do Prahy máte daleko, ale vy byste teda ráda na Marka Ztraceného, jo, zadarmo.
2: Ano, no, ano, určitě. No,
1: ale víte, co já po vás budu potřebovat?
2: No, tak... Ano, ano, takže mohu.
1: No tak povídejte.
2: Ano. Takže poslouchám rádio cestou domů.
1: A posloucháte rádio cestou domů?
2: Já poslouchám rádio pořád.
1: No teda.
2: Cestou domů.
1: No tak já musím
2: vždycky,
1: říct,
2: pořád.
1: Že se vám to, že posloucháte rádio Čas pořád, oplatilo. Protože lístky jsou vaše.
2: Děkuji moc, to jsem ráda.
1: Rádu
2: to jsem ráda.
1: Stalo.
2: Děkuji vám moc.
1: Měla jste v plánu jet na Marka Ztraceného, nebo jste to nechávala na osudu?
2: Nechala jsem to na osudu. Jako toužila jsem toto. A uvidíme.
1: No tak to je krásný příklad toho, že když si člověk
2: jsem strašně
1: něco
2: ráda.
1: Přeje, tak to nakonec získá. Tak to jsem taky ráda. Vydržte mi na lince a já vám moc gratuluju a doufám, že si koncert pořádně užijete.
2: Děkuju, děkuju.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz Váš partner pro firemní eventy.
9: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti

šťastný závěr 15. hodiny odpolední na rádiu Čas. No a štěstím oplývala taky před chviličkou posluchačka Petra z Háje ve Slezsku, protože si vyhrála dva lístky na Marka Ztraceného, který přijede. Přijede, on vlastně nikam nemusí jezdit, on to má ve svém rodném místě, bude v Praze v Letňanech. No nicméně, přátelé, vy nezoufejte, protože už zítra tady pro vás budeme mít další skvělé lístky. O co půjde tentokrát, řeknu vám po 16. a navíc nás čeká další soutěžní kolo, tentokrát v rámci Skřítkova pokladu. Tak zůstaňte s námi, laďte rádio Čas i po 16., která odbije za 4 minutky. Mé jméno je Kiki Střelcová a užívejte co nejklidnějšího středečního odpoledne.

0: Odivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, Zábřehu na Cimlerově ulici. Vozovka je kvůli policejnímu zásahu stále uzavřena v obou směrech. Další komplikace v dopravě jsou v Olomouci na Sladkovského ulici, kde havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Pivo po letní sezóně o něco podraží. Policisté vyšetřují tragickou

0: Pivaři si zřejmě za zlatavý mok připlatí. Pivovary chtějí zdražit až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmene kvůli jarnímu suchu a vyšší náklady na energie, anebo obaly spojené s válkou v Íránu. Podle ekonomů se zvýšení cen dotkne baleného i čepovaného piva. Protože pivovary ale mají ještě zásoby loňského ječmene, zvýšení cen by mohlo přijít až na podzim.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravským sídlištěm Zábřeh dnes dopoledne otřásla tragická střelba. Muž tam nelegálně drženou zbraní postřelil svou manželku a v bytě pak spáchal sebevraždu. Ženu aktuálně operují lékaři a na místě činu stále pracují kriminalisté. Více informací má pro nás ředitel moravskoslezských záchranářů David Holeš.
2: Záchranná služba zasahovala celkem 5 výjezdovými skupinami na této události. V první fázi jsme ošetřovali postřelenou ženu, která byla po zajištění transportována na urgentní příjem fakultní nemocnice v Ostravě.
0: Olomouc postaví novou sportovní halu za 236 milionů korun. Vznikne v Nemilanech a bude určena pro míčové sporty s tribunou pro 300 diváků. Součástí areálu bude i venkovní hřiště, skatepark a nová točna městských autobusů.
1: Rádio Čas Sport.
0: A čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A a o 2 body před Kanadou. A dnes se od 17:30 utkají s Američany. Taky ve středu může

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Čal se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
2: Za horami, za lesami, za dolinami, popili se dva kurali.
1: Plátíš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
2: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
1: Dlouho jsem stříhal.
2: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaškův poklad Rádia Čas.
1: I dneska bude náš skřítek Rádia Čas řádit ve vysílání a rozdávat ať už penízky nebo dárkový balíček od společnosti Investona. No a vy víte, že proto musíte udělat jediné, pozorně poslouchat v této hodince, a jakmile zazní výherní signál a já vám dám pokyn, tak musíte volat linku 7766 12800. No a pokud se dovoláte ve správně určeném pořadí, tak můžete soutěžit. Jsem zvědavá, na koho to padne tentokrát, nicméně, jak už bylo zmíněno, rozhodně si v této hodince jedno soutěžní kolo dáme, tak buďte s námi. Teď už

0: další hity Rádia Čas už za chviličku. Přátelé, teď jedna otázka na vás. Kdo by nechtěl vidět naživo úžasného Vojtu Dyka? No tak snad úplně všichni, že jo? No a my vám tuhletu možnost v tomto týdnu nabídneme. Zítra totiž budeme v našem megalétě Rádia Čas soutěžit o 2 lístky na jeho srpnový koncert s kapelou Dyk v Rýgrových sadech. Čili nejenom, že ho budeme vídat na podzim na televizních obrazovkách, jak pluje po tanečním parketu, ale vy budete mít taky možnost si ho nejenom zkouknout, ale taky poslechnout naživo ještě v srpnu. Jediná věc, kterou proto budete muset udělat, je poslouchat čtvrteční vysílání Rádia Čas, kde v průběhu dne opět zase poskládáme celou výherní větu. No a pak je na vás, abyste se dovolali v tom správném pořadí, které vám určí tentokrát kolegyně Terka Puferka. Tak přeju hodně štěstí a za chvíli Ellie Goulding a nebo taky Mirai.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
5: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
6: Cashpoint. Rychlá změna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
8: www.podpovrchem.com.
7: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: plném proudu. Za dva dny se, přátelé, rozdává vysvědčení a pak začnou dětem dvouměsíční prázdniny. No a jak budou vypadat ty poslední školní dny, konkrétně ten zítřejší, tak to už se dozvíme za chvíli. No a za několik málo minut už budeme soutěžit o skřítku v poklad. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Stále věřit rozhodně trapas není, no ale my o těch vašich trapasech, které se vám v průběhu vašeho života do dnešních dnů staly, dneska probíráme a rozebíráme je po celý středeční den. Tak klidně přispívejte dále, no ale teď už něco, co jsem slibovala.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: A jdeme na to, přátelé. 5 minut před 4:45 si myslím, že je nejvyšší čas zatočit s tím skřítkovým pokladem. Co přinese tentokrát, to se musíme nechat překvapit. Každopádně, ať už vás moc nepotrápím, tak pokud se mi dovoláte na linku 776612800 jako pátí v pořadí, tak si budete moci se skřítkem zasoutěžit. Tak držím palce a jdeme na to.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
2: Hity, které milujete.

0: nastal nám, přátelé, soutěžní čas a na telefonu už posluchač Ivo z Opavy. Krásné odpoledne, Ivo.
1: Ano, děkuju.
0: Já vás zdravím. Tak jak to jde při středě?
1: Jo, fajn, teplo, hezky.
0: Takže vy si to teplo užíváte a já si myslím, že byste užíval ještě víc, kdybyste si teďka vyhrál nějaké pěkné penízky. Nemám pravdu?
1: Ano, to máte, určitě.
0: No tak co, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Dobrá, není čas ztrácet čas, jak já s oblibou říkám. Tak otevíráme první políčko.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 400.
0: Co na to říkáte?
1: 400, půjdem dál ještě.
0: Půjdem dál, dobrá, tak jsem zvědavá, co bude dále.
2: 800.
0: Ale podívejme, tak
1: 800,
0: se nám se dvojnásobilo, to je krásné. Co, zkusíme risknout do třetice všeho dobrého?
1: Radši ne. Já si to vezmu, ty
0: 800. Dobrá, a chcete vědět, jaká byla ta nejvyšší možná částka?
1: No, to bych chtěl.
0: Tak jo, tak poslouchejte dobře, o co jste se připravil.
2: 1000.
0: 1000 jste mohl mít. Ale tak to nevadí, to jsou už jenom 200. To už se stejně zaokrouhluje k té tisícovce, že jo?
1: Ano, výborně, výborně.
0: Ivo, já moc gratuluju, vy mi hlavně nepokládejte telefon, zůstaňte na lince, no a všem našim posluchačům, kteří se nedovolali, už za chvilku pošlu take that.
3: Skřítkův

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
5: Jdeme!
4: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobro.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Počas středečního odpoledne se mi podařilo dvěma z vás udělat happy úsměv, teda alespoň v to doufám. V minulé hodince posluchačce Petře, která přišla ke dvěma vstupenkám na Marka Ztraceného, no a teď před chvílí to byl posluchač Ivo z Opavy, který ačkoliv mohl mít ve skřítkově pokladu tisícovku, šáhnul po 800 a alespoň neodešel s prázdnou. Velká gratulace všem, co jste dneska něco vyhráli, no a za chvilku tady máme ta naše ostravština, že přátelé? Pátou hodinu odpolední a v té jednak dorazí Marcelka Fabiánová s novinkami z Moravskoslezského kraje. Taky vás pozvu na nějaké ty fajn akce, no a taky vám dám tip, co dělat dneska večer. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné středeční odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
1: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na hlavní ulici havarovala dvě osobní auta. V Olomouci jsou komplikace v dopravě na Sladkovského ulici, kde je jeden jízdní pruh uzavřen kvůli nehodě dvou vozidel. Na místě zasahují také složky integrovaného záchranného systému. A v Brně se můžete zdržet na Bauerově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladákem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Další zlevnění jízdného se zatím odkládá. Ostravským sídlištěm dnes otřásla tragická střelba a na Zlínsku vzniká porovnávací mapa. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Slevy na jízdné se odkládají. Premiér Andrej Babiš připustil, že návrat zlevnění ve výši 75% pro seniory a studenty se nejspíš nestihne od příštího roku. Podle něj by se toto zvýhodnění mohlo zavést až v dalších letech.
1: Morava aktuálně.
6: Na sídlišti v Ostravě Zábřehu dnes dopoledne došlo ke tragické střelbě. Útočník s násilnou trestnou minulostí tam nelegálně drženou zbraní postřelil do zad svou manželku. Ta pak v šoku vyběhla z bytu. Jak uvedl policejní ředitel Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel, muž na výzvy zásahové jednotky a vyjednavače nereagoval.
7: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou. Všechno další bude předmětem vyšetřování, jak ten muž zemřel, čím si to způsobil to zranění, pokud si ho způsobil on nebo někdo jiný.
6: Žena už se ve fakultní nemocnici Ostrava podrobila operaci, její stav ale zůstává vážný. Vzniká nová porovnávací vysí mapa Zlína a Otrokovic. Ukázat má proměnu obou měst díky obuvnickému impériu Baťa. Vyjde u příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati. Na trhu by měla být v polovině prosince.
2: Rádio Čas, sport.
6: A české hokejbalistky zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Američanky 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli i čtvrtý duel na turnaji. Hájit nejlepší pozici před semifinále pak budou ve čtvrtek proti Britkám od 18 hodin a 15 minut. Středa bude opět tropická. Čekáme slunečno, jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
9: Za horami, za lesami, za dolinami, popily se dva koraly.
8: Víš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
9: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
8: Dlouho jsem stříhal.
9: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.

Radio Čas.

0: že Queeni mají hity, které snad milují úplně všichni. O tom je škoda se bavit, to je naprosto zbytečné. Nicméně já věřím, že hity, které tady pro vás mám na rádiu Čas nachystané, i pro další minuty taktéž oceníte. Dua Lipa, George Michael a nebo taky Reddy Kirken. No ale ještě před nimi Marcelka Fabiánová a pohled do Moravskoslezského kraje, kde se co děje nového.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj se výrazně podílí na ochraně životního prostředí. S tím také souvisí stavba nové čističky odpadních vod za 75 milionů korun v Razové na Bruntálsku. A jak nám řekl hejtman kraje Josef Bělica, tento krok také výrazně zlepší čistotu vody v přehradě Slezská Harta, která je spolu s Kružberkem klíčovým zdrojem pitné vody pro velkou část regionu.
3: Jsem moc rád, že se podařilo dotáhnout čistírnu odpadních vod v Razové, kterou kraj významně podpořil už od projekčních fází. Jedná se o velmi důležitý projekt, protože splaškové vody by odtékaly do Slezské Harty, která je zdrojem pitné vody. Takže jsem moc rád, že tam bude kvalitní a moderní čistička vod a samozřejmě udržíme tuto lokalitu ve velmi dobré kondici.
2: Nová kanalizace zatím funguje ve třetině obce, ale radnice už plánuje její rozšíření i do zbytku vesnice.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A v Moravskoslezském regionu opět začaly jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojují industriální památky v bývalém Ostravsko-Karvinském revíru a Ostravskou zoologickou zahradu. Vlaky startují ze stanic Ostrava, Střed a Havířov a netradičně vás svezou i po běžně nepřístupných

0: jich kolem bývalých dolů. Celou jízdu navíc doprovází zajímavé vyprávění průvodce o historii těžby uhlí v tomto kraji. Více nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
1: Jedou přes důl Michal, důl Žofie, vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do Zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
0: Během léta takto vyjede celkem 90 retrospojů, které budou jezdit každou sobotu a neděli až do 20. září. Pokud vás tento letní tip pro celou rodinu zaujal, podrobné jízdní řády pak najdete na webu Slezského železničního spolku. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vozíte v kancelářích, autech a třeba i u vás doma, pokud máte moderní domácnost. No a zítra už si budeme moc optimisticky, přátelé, říct, že máme víkend na dosah. A tak já bych vás ráda pozvala na jednu krásnou charitativní akci, která bude probíhat už od pátku až do neděle. Tedy od 26. až 28. června bude se konat ve Frýdku Místku v areálu Nová Osmička. No a bude to už 9. bleší trh, který bude podporovat kanisterapeutické pejsky ze spolku Podané ruce. No a moje maličkost bude provázet celým sobotním dnem, takže se na vás budu moc těšit. Pokud jste obzvlášť milovníky pejsků, tak za námi doražte a můžete si na místě zakoupit cokoliv za symbolickou cenu a přispět tak na dobrou věc. A cože to vlastně bude za věci k dostání? Přátelé, snad úplně všechno, co si dovedete představit. Já jsem na to sama zvědavá. Od elektroniky přes knížky, dekorace, až třeba po hračky či oblečení. Takže za námi doražte 9. ročník bleššího trhu pro kanisterapeutické hafany v areálu Nové Osmičky ve Frýdku Místku už tento víkend.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino, today is yours. Feel good.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
1: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě-Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
13: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
14: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
13: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
14: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
13: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: otázku na vás, jestli přátelé dodržujete v těchto horkých letních dnech pitný režim. No snad už všichni v těchto chvílích o 17:30 odpoledne máte vypité minimálně 2 litry. A jestli ne, tak to radši Střelcová nechce ani vědět a šmarujte to rychle dohnat, přátelé. Já to ani počítat nemusím, protože já jsem taková jako studnice, já vychlempu klidně i vodu z potoka, když je zle. Nicméně vám musím říct, že když jsme se tady v minulém týdnu bavili o těch alkoholických drincích, kterými se lidé často v létě osvěžují, ale naženete si tak jako spoustu zbytečných kalorií do svého těla, takže je opravdu lepší zvolit tu nealko variantu. No a mně se to zase potvrdilo včera, kdy jsem si s kamarádkou užívala letního večera v centru Ostravy. No a jeden nejmenovaný podnik tedy nabízel jak aperol, takže klasiku, tak i různé limonády. No a jakožto ten nepič jsem si teda dala tu limču, která byla skvělá, mangová, vynikající. No a kamarádka si chudák jako chtěla pošmáknout na aperolu a byla nakonec tak naštvaná a zklamaná, protože byl pořádně ošizený. A spíš to byla jenom taková obarvená voda. No, takže přátelé, zlaté nealkoholické drinky a limonády. No a ty budou zítra určitě se taky hodit, protože nás čeká další horký letní den. Jaký konkrétně, o tom už více Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Trop

0: Vesna na vlnách Rádia Čas. No a nejenom celá Morava, ale taky Čechy a Slezsko je zvědavé, jak dopadne dnešní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa, kdy se ve 3 hodiny ráno našeho času utkají v souboji s Mexikem. No, nevím jak vy, já to určitě sledovat nebudu, mě je teda spánek milejší, nicméně to je takové info pro ty z vás, kteří fotbal žerete, jak se říká. No, nicméně, co si určitě nenechám ujít, je dnešní nový premiérový díl vydání Film Timeu. Ten nás čeká doslova předprázdninový, no a Tom Michalík se na vás moc těší a už se na vás chystá po 18. hodině podvečerní. Tak hleďte Rádio Čas i nadále, protože navíc, kromě Toma, tady na vás čekají další skvělé hity, které milujete. Patrick Swayze, Don Omar a další.
1: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu? To je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Každý den.

0: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
1: Jdeme!
0: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
2: Pozor, veľká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na hlavní ulici se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. A bouračka osobního auta a nákladňáku aktuálně komplikuje i provoz v Brně na Bauerově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Střelec z Ostravy je mrtvý, policie ukončila zásah. Živnostníci od července ušetří a Zlínský kraj podpoří dostupné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Minimální záloha mimo paušální režim klesne na 5 500 korun. Na sociálním pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun za celý rok. Úprava platí zpětně od letošního ledna. O přeplatek mohou živnostníci sami požádat, anebo jim ho stát automaticky vrátí v ročním vyúčtování.
0: Morava aktuálně.
5: Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti ozbrojenému muži, který se měl zabarikádovat ve svém bytě a postřelil svou partnerku. Podrobnosti dodává Tomáš Kužel, ředitel policie Moravskoslezského kraje.
6: To šlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
5: Zlínský kraj poprvé podpoří dostupné bydlení. Více jak 3,5 milionu korun pomůže v Oznici a Mistřicích vybudovat 10 nových sociálních a nájemních bytů a související infrastrukturu. Hejtmanství má v programu připraveno 30 milionů korun.
0: Rádio Čas, sport.

257 a 64 a příště narazí na o 19 let starší Němku Taťanu Mariovou. A tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Malorce nasazenou pětku Ignácia Buseho z Peru 7-5, 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Taky ve středu

0: 17 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
3: Za horami, za lesami, za dolinami, popili se dva korali.
2: Platíš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Děti, které milujete.
3: Ale je to dobrý, na to, že to bylo promo.
2: Dlouho jsem stříhal.
3: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.
1: Rádio Čas. Film Time. Na Rádio Čas.
4: Všem fanouškům filmů či seriálu přeji pohodové chvíle při poslechu nového Film Timeu. Máme poslední školní týden, ale upřímně drtivá většina dětí už nějakou dobu nic nedělá. Nicméně čekání na prázdniny si můžeme zkrátit jednak tipy na novinky v kinech, anebo nějakými spekulacemi. Ta první se týká režiséra Ridleyho Scotta. Pána, který nám dal mimo jiné třeba Gladiátora, Blade Runnera, Království nebeské, anebo Prvního vetřelce. A právě k ikonickému monstru by se podle všeho Scott rád vrátil. Jenže je tady to jedno velké ale. V minulosti se do dalekého vesmíru, kde vás nikdo neuslyší křičet, už dvakrát vrátil. Jeho Prometheus a Alien Covenant ale moc radostí fanouškům neudělali. Možná, že v hlavě měl dokonalou vizi, ale na plátno ji úplně přenést nedokázal. Tohle se mimochodem Scottovi často vyčítá, že je v některých filmech spíše obětí vlastního

0: na Rádiu Čas.
1: Když jsme u těch spekulací, tak mám tady ještě jeden hollywoodský drb. Ale ten by fanoušci určitě uvítali. Jak to tak vypadá? Plánuje se pokračování Jump Street. V roce 2012 slavil nečekaný úspěch film, který navázal na ikonický seriál z 80. let. No v něm třeba namátkou začínal i Johnny Depp.

0: hlavních rolích se v remakeu objevili Channing Tatum, Jonah Hill, no a nesmím zapomenout ani na jejich šéfa v podání Ice Cube'a. Za kamerou stála dvojice Phil Lord a Chris Miller, která tak ukázala své schopnosti. No druhý díl vyšel v roce 2014 a byl to rovněž hit, takže se logicky očekávala trojka. Jenže kariéry všech hlavních osob se vyvíjely různorodě. Hlavně dvojice režisérů se stala velmi žádaným zbožím. Teď to však vypadá, že bychom se přeci jen mohli dočkat. Práce na třetím dílu se údajně rozbíhají. Lord a Miller by na vše měli dohlížet jako producenti. Zdali se vrátí ústřední dvojice, nebo řekněme trojice, tak to zatím nevíme, ale budeme doufat, protože upřímně bez nich by to moc smysl nedávalo.
1: Filmtime. Na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Už příští týden se do kin vrátí Mimoni. Pro někoho roztomilá stvoření, pro jiného otravní skřeti. Ale svůj účel plní. Děti je mají rádi a hraček se prodává taky dost. Zatím poslední sólovku dostali Mimoni v roce 2022. No ale nyní se vrací a samozřejmě i tentokrát u toho bude Plotaškařic a hlavně Monstra.
2: Hollywoodu změnili nové hvězdičky stříbrného plátna tvář filmového průmyslu jednou provždy. Mimoni jsou zpět. Ale nic není, jak se zdá.
3: Tady.
4: Oh, Humphrey.
3: Piňáta. Carbonara. Lasagna.
1: Žlutí panáčci se při dalším hledání svého pána ocitnou až v samotném Hollywoodu. A nebyli by to oni, kdyby u toho nespůsobili mnoho komických situací. I tentokrát se na originální verzi hlasově podílela celá řada celebrit. Namátkou Jeff Bridges, Christoph Waltz nebo Allison Janney. Já osobně tuším kasovní hit. Bez ohledu na to, jak moc u toho Mimoni budou žvatlat, tenhle film prostě vydělá peníze. Ať se nám to líbí nebo ne, Mimoni jsou pořád v kurzu.
0: Film Time na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
12: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
13: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
12: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Radio Čas. V tomto týdnu se do kin přivalí další komiksovka. Čeká nás dobrodružství postavy z planety Krypton. Ale pozor, nejedná se o Supermana, nýbrž o jeho sestřenici Kara Zor-El, známou jako Supergirl. Postava má celkem bohatou historii. Kromě komiksů se objevila v různých seriálech nebo jiných adaptacích.
1: Třeští mi hlava.

0: Film patří do univerza, kterému od roku 2022 šéfuje James Gunn. Objeví se zde i Superman z tváří Davida Collinswetha, ale podle všeho jen velmi krátce. Naopak parťákem Supergirl bude Jason Momoa, který stvární Loba. V komiksech se jedná o velmi brutálního zástupce vesmírné rasy Charnian, který se živí jako lovec odměn. No, ve filmu to bude logicky o dost jemnější a přístupnější verze. Ukázky možná vypadají jako další klasická komiksovka, ale nadějné je jméno režiséra. Supergirl natočil Greg Gillespie, který naposledy bodoval s filmem Peníze těch tupců. Jak to vše půjde, to můžete v kinech vidět už tento týden.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Koncem tohoto týdne oslaví narozeniny režisér, scénárista a také herec Mel Brooks. Ale nejsou to jen tak ledajaké. Americký vtipálek dosáhne věku 100 let. Už samo o sobě je takové číslo nádherné. Jenže pozor, Mel Brooks je stále plný chuti pracovat a v příštím roce pošle do kin pokračování filmu Spaceballs, slavné parodie na Hvězdné války. Ne, že by snímek přímo režíroval, ale na všechno dohlížel. Brooks je velmi uznávaný režisér, získal mnoho ocenění, ale zhruba od 70. let se zabýval převážně parodiemi, no a že jich bylo.
2: Můj pane, jsem tu!
3: Renfielde, víš jistě, že tě nikdo nesledoval?
2: Ne, zavedl jsem je jinám, nemají tušení, kde teď jsem.
4: Zašel do kaple, rychle!
3: No, zavedl si je přímo ke mně, ty tupý hmyzožravče.
2: Já to nevěděl, odpuste můj pane, strestejte mě.
3: Ne, běž, odlákej je, nemám už mnoho času.
2: Ne, musíte mě strestat, týrejte mě, zasloužíte to. Zklamal jsem vás, můj pane, jsem ničemný hlupák, jenž vás hanebně zradil.
1: Tohle byla ukázka z filmu Drákuloviny. Vlastně poslední počin, pod kterým byl Mel Brooks podepsán i jako režisér. Mezi jeho nejvýznamnější díla pak patří Bláznivý příběh Robina Hooda, Žhavá se Producenti, Mladý Frankenstein anebo zmiňovaní Spaceballs. Já si osobně moc přeju, aby se pokračování povedlo. Už jenom proto, že se vrací původní obsazení. No a pro dnešek je to všechno. Melu Brooksovi přejeme všechno nejlepší a vám děkuju za přízeň. Budu se na vás určitě těšit zase příští týden.
0: Filmtime. Na Rádiu Čas.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
11: Jdeme!
10: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
12: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

0: pozor, velká slevová akce v Tedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínu, to mám rád.
7: Za horami, za lesami, za dolinami, popily se dva korali.
6: Víš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
7: Ale je to dobrý, na to, že to bylo promo.
6: Dlouho jsem stříhal.
7: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
1: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Yeah, baby.

0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
6: Za horami, za lesami, za dolinami, popili se dva kurali.
5: Platíš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
6: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
5: Dlouho jsem stříhal.
6: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

Radio Čas.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
2: Za horami, za lesami, za dolinami, popily se dva koraly.
1: Darmo se můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
2: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
1: Dlouho jsem stříhal.
2: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
2: Za horami, za lesami, za dolinami, popily se dva korály.
1: Víš, můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
2: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
1: Dlouho jsem stříhal.
2: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Čas.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Čas se odkládá, změna termínu, těch ze stínů, to mám rád.
2: Za horami, za lesami, za dolinami, pobyli se dva korali.
1: Darmo se můj milý synečku. Moravo, to je ty moje. Je ty, které milujete.
2: Ale je to dobrý na to, že to bylo promo.
1: Dlouho jsem stříhal.
2: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9, každý všední den.
0: Rá.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Čas. Hity.

0: hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.